0: Tragédie zasáhla armádní základnu v Náměšti nad Oslavou. Při pádu vrtulníku Venom během přistání zemřela vojákyně a další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda po nehodě dočasně uzemnila všechny vrtulníky Venom i Viper a příčiny havárie vyšetřuje vojenská policie spolu s ministerstvem obrany. Podle armády šlo o rutinní výcvikový let a vrtulník spadl z výšky asi 50 metrů. Chrám ve Svaté vodě u Libavé na Olomoucku je v kritickém stavu. Bez okamžitých zásahů může během několika let dojít k nevratnému poškození celé památky. Správci objektu teď usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení a fixace nejrizikovějších míst. Správce poutního místa ve Svaté vodě Aleš Tománek říká, že v havarijním stavu jsou strop, krovy, ale i omítky.
1: To 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne.
0: Na současném stavu kostela ve Staré vodě u Libavé se podepsala také dlouholetá devastace armádou, ale i desetileté zanedbané údržby. Kompletní rekonstrukce chrámu by podle odhadů vyšla na 120 milionů korun. U Chýnova na Táborsku se srazil osobní vlak s nákladním autem. Nehoda si vyžádala 1 těžké a 3 lehčí zranění. Hasiči z vlaku evakuovali 25 lidí. Srážka se stala na přejezdu bez závor a jeden vůz soupravy vykolejil. Škoda po nehodě přesahuje 6 milionů korun. Britští milionáři vyzvali vládu k vyšším daním pro nejbohatší. Skupina zhruba 120 podnikatelů a známých osobností navrhla 2% daň pro lidi s majetkem nad 10 milionů liber. Podle nich by peníze pomohly financovat veřejné služby a snížily by nerovnost ve společnosti. Nový levicový premiér Andy Burnham už dříve připustil, že vyšší zdanění bohatých může být v budoucnu zapotřebí. Tomáš Chorý dostává další šanci. Nejlepší střelec loňské sezóny fotbalové ligy zůstává ve Slávii. Reprezentačního útočníka klub v květnu po nedohraném derby vyřadil z kádru kvůli opakovaným disciplinárním prohřeškům. Před startem nové sezóny se ale Chorý do týmu vrátil. Potvrdil to šéf pražské Slávie Jaroslav Tvrdík. Podle něho na tom má velkou zásluhu majitel klubu Pavel Tykač.
2: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke 2 titulům a vlastně rozhodnout mu dát ještě další šanci. V tomhletom kontextu mě zbavil povinnosti rozhodovat nebo měnit svoje slovo. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slavie Praha.
0: Naopak v sešívaném dresu už by se neměl objevit druhý vyřazený hříšník David Douděra. 28-letý obránce si hledá zahraniční angažmá. Na tenisovém turnaji v Praze bude ve čtvrtfinále hned 5 českých hráček. K Marii Bouskové, Tereze Valentové a Dominice Šalkové se přidali Barbora Krejčíková a Sára Bejlek, které své osmifinálové zápasy zvládly ve 2 setech. Krejčíková porazila Lucii Havlíčkovou a Bejlek deklasovala Marii Timofejevovou z Uzbekistánu. Naopak Nikola Bartuňková po více než 3hodinové bitvě nevyužila 4 matchboly a s pražským turnajem se rozloučila. Dnes dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaku ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Policie prověřuje další případ spojený s jízdou poslance motoristů Filipa Turka. Tentokrát se zabývá videem z roku 2021, na kterém řídí sportovní vůz na pražském Strahově. Vyšetřovatelé zkoumají, jestli se během jízdy nedopustil dopravních přestupků a zda už případ není promlčený. Video se znovu začalo šířit po nedávné Turkově nehodě v centru Prahy, kterou policie také dál vyšetřuje. Plovoucí velký nápis na jezeře Most dál ničí vandalové. Na konstrukci sice platí zákaz vstupu, návštěvníci ho ale stále porušují. Písmena se na jezeře objevila v rámci olympijské fanzóny před 2 lety.
1: Velký ponton a na něm nápis Most slouží jako fotopoint. Když na břehu zamíříte mobil, uvidíte nejen hladinu jezera, ale i měnící se bývalou těžební oblast a hřebeny Krušných hor. Ponton s konstrukcí ovšem láká plavce. Ať se to nesmí, mají ho za Skokanský můstek. Několikrát to už skončilo poškozením, případně částečným potopením. Jak problém vyřešit, město zatím neví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Praha dál hledá firmu, která dokončí nedostavěnou budovu Nová Palmovka. Měla by tam sídlit agentura Evropské unie pro kosmický program. Budova je stále ostudou pro Prahu. Do tendru se po rozhodnutí antimonopolního úřadu vrací společnost POR, kterou město dříve vyřadilo. Hodnotící komise si teď od uchazečů vyžádá doplňující podklady a o vítězi zatím nerozhodla. Znovu se sejde začátkem srpna. Kvůli průtahům navíc není jisté, jestli Evropská agentura na Palmovku nakonec opravdu zamíří. Dostihové závodiště v Pardubicích vyhlíží nové kolbiště. Modernizovaná plocha bude připravená na mezinárodní soutěže v parkouru, drezuře, spřežení nebo i ve sternových disciplínách. Kolbiště bude větší a získá nový povrch i systém spodního zavlažování. Jeho výhody popisuje ředitel pardubického závodiště Jaroslav Míler.
2: Systém udržování hladiny vody, která se může navyšovat a snižovat, to znamená v případě, že ten povrch je suchý, tak tu hladinu vody zvýšíte, zvednete ji. V případě, že třeba přijde hodně vody, tak zase dokážeme udělat to, že tu hladinu vody úplně snížíme.
0: První zkušební závody by se na nové ploše dostihového závodiště v Pardubicích mohly konat v polovině září. Modernizace vyšla město na zhruba 52 milionů korun. Přepadení banky v německém Řezně skončilo tragédií. 20-letý muž ozbrojený nožem vtrhl do pobočky, napadl jednoho z lidí uvnitř a ten později v nemocnici zemřel. Policie po několika hodinách zásahu útočníka zadržela a 2 další lidé se dostali z budovy v pořádku. Vyšetřovatelé případ prověřují jako vraždu a loupežné přepadení. Motiv pachatele zatím není známý. Hradec Králové vstoupil do Evropské ligy překvapivou výhrou. V úvodním zápase 2. předkola zvítězil na hřišti norského Tromse 1-0. Odveta se hraje za týden v Hradci Králové. Naopak fotbalisté Jablonce na úvod 2. předkola konferenční ligy prohráli. Varaždínu podlehli nakonec 2-3, přestože ještě v 67. minutě vedli 2-1. Dnes dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaků ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl.

s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého

mě vůbec? A proč pyžamo?

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků.

Tragédie zasáhla armádní základnu v Náměšti nad Oslavou. Při pádu vrtulníku Venom během přistání zemřela vojákyně a další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda po nehodě dočasně uzemnila všechny vrtulníky Venom i Viper a příčiny havárie vyšetřuje vojenská policie spolu s ministrem.

0: ministerstvem obrany. Podle armády šlo o rutinní výcvikový let a vrtulník spadl z výšky asi 50 metrů. Chrám ve Svaté vodě u Libavé na Olomoucku je v kritickém stavu. Bez okamžitých zásahů může během několika let dojít k nevratnému poškození celé památky. Správci objektu teď usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení a fixace nejrizikovějších míst. Správce poutního místa ve Svaté vodě Aleš Tománek říká, že v havarijním stavu jsou strop, krovy, ale i omítky.
1: To 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne.
0: Na současném stavu kostela ve Staré vodě u Libavé se podepsala také dlouholetá devastace armádou, ale i desetileté zanedbané údržby. Kompletní rekonstrukce chrámu by podle odhadů vyšla na 120 milionů korun. U Chýnova na Táborsku se srazil osobní vlak s nákladním autem. Nehoda si vyžádala jedno těžké a tři lehčí zranění. Hasiči z vlaku evakuovali 25 lidí. Srážka se stala na přejezdu bez závor a jeden vůz soupravy vykolejil. Škoda po nehodě přesahuje 6 milionů korun. Britští milionáři vyzvali vládu k vyšším daním pro nejbohatší. Skupina zhruba 120 podnikatelů a známých osobností navrhla 2% daň pro lidi s majetkem nad 10 milionů liber. Podle nich by peníze pomohly financovat veřejné služby a snížily by nerovnost ve společnosti. Nový levicový premiér Andy Burnham už dříve připustil, že vyšší zdanění bohatých může být v budoucnu zapotřebí. Tomáš Chorý dostává další šanci. Nejlepší střelec loňské sezóny fotbalové ligy zůstává ve Slávii. Reprezentačního útočníka klub v květnu po nedohraném derby vyřadil z kádru kvůli opakovaným disciplinárním prohřeškům. Před startem nové sezóny se ale Chorý do týmu vrátil. Potvrdil to šéf pražské Slávie Jaroslav Tvrdík. Podle něho na tom má velkou zásluhu majitel klubu Pavel Tykač.
2: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke dvou titulům a vlastně rozhodnut mu dát ještě další šanci. V tomhletom kontextu mě zbavil povinnosti rozhodovat nebo měnit svoje slovo. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slavie Praha.
0: Naopak v sešívaném dresu už by se neměl objevit druhý vyřazený hříšník David Douděra. 28-letý obránce si hledá zahraniční angažmá. Na tenisovém turnaji v Praze bude ve čtvrtfinále hned 5 českých hráček. K Marii Bouskové, Tereze Valentové a Dominice Šalkové se přidali Barbora Krejčíková a Sára Bejlek, které své osmifinálové zápasy zvládly ve dvou setech. Krejčíková porazila Lucii Havlíčkovou a Bejlek deklasovala Marii Timofejevovou z Uzbekistánu. Naopak Nikola Bartuňková po více než 3hodinové bitvě nevyužila 4 matchboly a s pražským turnajem se rozloučila. Dnes dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaku ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls
1: hraje ve vašem televizoru.
2: Zase vidím za soumraku, na pozadí šedých mraků, mlčenlivej zástup kamarádů. Siluety hor a stromů,

0: Cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Policie prověřuje další případ spojený s jízdou poslance motoristů Filipa Turka. Tentokrát se zabývá videem z roku 2021, na kterém řídí sportovní vůz na pražském Strahově. Vyšetřovatelé zkoumají, jestli se během jízdy nedopustil dopravních přestupků a zda už případ není promlčený. Video se znovu začalo šířit po nedávné Turkově nehodě v centru Prahy, kterou policie také dál vyšetřuje. Plovoucí velký nápis na jezeře Most dál ničí vandalové. Na konstrukci sice platí zákaz vstupu, návštěvníci ho ale stále porušují. Písmena se na jezeře objevila v rámci olympijské fanzóny před 2 lety.
2: Velký ponton a na něm nápis Most slouží jako fotopoint. Když na břehu zamíříte mobil, uvidíte nejen hladinu jezera, ale i měnící se bývalou těžební oblast a hřebeny Krušných hor. Ponton s konstrukcí ovšem láká plavce. Ať se to nesmí, mají ho za Skokanský můstek. Několikrát to už skončilo poškozením, případně částečným potopením. Jak problém vyřešit, město zatím neví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Praha dál hledá firmu, která dokončí nedostavěnou budovu Nová Palmovka. Měla by tam sídlit agentura Evropské unie pro kosmický program. Budova je stále ostudou pro Prahu. Do tendru se po rozhodnutí antimonopolního úřadu vrací společnost POR, kterou město dříve vyřadilo. Hodnotící komise si teď od uchazečů vyžádá doplňující podklady a o vítězi zatím nerozhodla. Znovu se sejde začátkem srpna. Kvůli průtahům navíc není jisté, jestli Evropská agentura na Palmovku nakonec opravdu zamíří. Dostihové závodiště v Pardubicích vyhlíží nové kolbiště. Modernizovaná plocha bude připravená na mezinárodní soutěže v parkouru, drezuře, spřežení nebo i ve sternových disciplínách. Kolbiště bude větší a získá nový povrch i systém spodního zavlažování. Jeho výhody popisuje ředitel pardubického závodiště Jaroslav Míler.
3: Systém udržování hladiny vody, která se může navyšovat a snižovat, to znamená v případě, že ten povrch je suchý, tak tu hladinu vody zvýšíte, zvednete ji. V případě, že třeba přijde hodně vody, tak zase dokážeme udělat to, že tu hladinu vody úplně snížíme.
1: První zkušební závody by se na nové ploše dostihového závodiště v Pardubicích mohly konat v polovině září. Modernizace vyšla město na zhruba 52 milionů korun. Přepadení banky v německém Řezně skončilo tragédií. 20-letý muž ozbrojený nožem vtrhl do pobočky, napadl jednoho z lidí uvnitř a ten později v nemocnici zemřel. Policie po několika hodinách zásahu útočníka zadržela a 2 další lidé se dostali z budovy v pořádku. Vyšetřovatelé případ prověřují jako vraždu a loupežné přepadení. Motiv pachatele zatím není známý. Hradec Králové vstoupil do Evropské ligy překvapivou výhrou. V úvodním zápase 2. předkola zvítězil na hřišti norského Tromse 1-0. Odveta se hraje za týden v Hradci Králové. Naopak fotbalisté Jablonce na úvod 2. předkola konferenční ligy prohráli. Varaždínu podlehli nakonec 2-3, přestože ještě v 67. minutě vedli 2-1. Dnes dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaků ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.

zázrak. A tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak. Vepřok nedlo zélo.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, poléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

světem dál a dál. Cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: I takhle hraje Český Impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Tragédie zasáhla armádní základnu v Náměšti nad Oslavou. Při pádu vrtulníku Venom během přistání zemřela vojákyně a další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda po nehodě dočasně uzemnila všechny vrtulníky Venom i Viper a příčiny havárie vyšetřuje vojenská policie spolu s ministerstvem obrany. Podle armády šlo o rutinní výcvikový let a vrtulník spadl z výšky asi 50 metrů. Chrám ve svaté vodě u Libavé na Olomoucku je v kritickém stavu. Bez okamžitých zásahů může během několika let dojít k nevratnému poškození celé památky. Správci objektu teď usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení a fixace nejrizikovějších míst. Správce poutního místa ve svaté vodě Aleš Tománek říká, že v havarijním stavu jsou strop, krovy, ale i omítky.
2: To 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne.
1: Na současném stavu kostela ve staré vodě u Libavé se podepsala také dlouholetá devastace armádou, ale i desetileté zanedbané údržby. Kompletní rekonstrukce chrámu by podle odhadů vyšla na 120 milionů korun. U Chýnova na Táborsku se srazil osobní vlak s nákladním autem. Nehoda si vyžádala 1 těžké a 3 lehčí zranění. Hasiči z vlaku evakuovali 25 lidí. Srážka se stala na přejezdu bez závor a jeden vůz soupravy vykolejil. Škoda po nehodě přesahuje 6 milionů korun. Britští milionáři vyzvali vládu k vyšším daním pro nejbohatší. Skupina zhruba 120 podnikatelů a známých osobností navrhla 2% daň pro lidi s majetkem nad 10 milionů liber. Podle nich by peníze pomohly financovat veřejné služby a snížily by nerovnost ve společnosti. Nový levicový premiér Andy Burnham už dříve připustil, že vyšší zdanění bohatých může být v budoucnu zapotřebí. Tomáš Chorý dostává další šanci. Nejlepší střelec loňské sezóny fotbalové ligy zůstává ve Slávii. Reprezentačního útočníka klub v květnu po nedohraném derby vyřadil z kádru kvůli opakovaným disciplinárním prohřeškům. Před startem nové sezóny se ale Chorý do týmu vrátil. Potvrdil to šéf pražské Slávie Jaroslav Tvrdík. Podle něho na tom má velkou zásluhu majitel klubu Pavel Tykač.
3: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke 2 titulům a vlastně rozhodnut mu dát ještě další šanci. V tomhletom kontextu mě zbavil povinnosti rozhodovat nebo měnit svoje slovo. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slavie Praha.
1: Naopak v sešívaném dresu už by se neměl objevit druhý vyřazený hříšník David Douděra. 28-letý obránce si hledá zahraniční angažmá. Na tenisovém turnaji v Praze bude ve čtvrtfinále hned 5 českých hráček. K Marii Bouskové, Tereze Valentové a Dominice Šalkové se přidali Barbora Krejčíková a Sára Bejlek, které své osmifinálové zápasy zvládly ve 2 setech. Krejčíková porazila Lucii Havlíčkovou a Bejlek deklasovala Marii Timofejevovou z Uzbekistánu. Naopak Nikola Bartuňková po více než 3hodinové bitvě nevyužila 4 matchboly a s pražským turnajem se rozloučila. Dnes dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaku ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, společně startujeme ranní vysílání Rádia Český impuls. Pátek, 24. červenec. Adam Kuřica přeje pohodové vstávání a teď už Josef Laufer, písnička Spojem lásko.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát.

České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pátek 24. červenec, přeji hezké ráno. Za malou chvíli naše letní kino a v něm Karel Gott, písnička Včelka Mája ze stejnojmenné pohádky.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Stella Zázvorková zatouží po štíhlejší postavě, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemelou. Jakou cestu zvolí, uslyšíme v 16 hodin a 15 minut. Cestovatel Jirka Kolbaba bude mluvit o národním parku Bryce Canyon v Utahu. Prý to mají nejpodivnější místo na světě. Více se dozvíme o 13:30. A naše první ranní páteční hudební dvojce nabídne muziku z roku 1979. Zpívat bude Petr Spálený a také Jirka Korn. Detaily poodhalím po 6:30. Teď už letní kino a v něm mistr Karel Gott.
1: Letní kino promítáme na rádiu Česká.

0: hezké páteční ráno z Rádia Český Impuls, 24. červenec. My si do půl sedmé ještě určitě společně poslechneme Viktora Sodomu nahrávku Žárlivý kakadu. Budeme rádi, když zavítáte i na naše facebookové stránky. Pokud jste aktivní na této sociální síti, určitě vyhledejte adresu www.facebook.com/Český impuls. Tam nás najdete, tam s námi můžete řešit muziku let 60. až 80. i jiná témata a některé z vašich komentářů se dostávají i do našeho éteru. www.facebook.com/Český impuls.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Rádio Český Impuls, přeji hezké ráno, pátek 24. červenec, doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali. Po půl sedmé se můžeme těšit na další hity let 60. až 80. Skladba Správné holky Laste se v podání Vítězslava Vávry, také Zrcadlo Karla Černocha, zešlo nejdřív český hitmaker Michal David, písnička Je to blízko. Teď už ale předávám slovo do naší redakce, nastal čas na rychlý přehled zpráv a taky předpověď počasí.
1: Dobré ráno. Dálnici D8 na Ústecku zablokovala na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem srážka osobního nákladního auta. Armáda po nehodě v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku vyřadila vrtulníky H1 z provozu. Plzeňský soud rozhodne v kauze domobranecké skupiny obžalované z podpory terorismu. Francouzské úřady kvůli požáru u francouzského Bordeaux evakuovali 20 000 lidí. Tenistky Barbora Krejčíková a Sára Bejlek prošly v Praze do čtvrtfinále, Bartůňková v soutěži končí.

0: A dnes nás čeká mix slunce a mraků, sem tam slabá přeháňka, k večeru se bude obloha dál čistit a naměříme 21 až 25 stupňů. Krásné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pátek 24. červenec, máme po půl sedmé. Na řadě je naše první ranní hudební dvojice a ta nám spojila muziku z roku 1979. Na své si přijdou příznivci Petra Spáleného. Od tohoto zpěváka nás čeká písnička Když jí potkáš. A pak také potěší milovníky Jirky Korna. Nemine nás totiž píseň Žal se odkládá. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života do sedmé, do zpráv celou za malou chvíli Sagvantofy a jeho večírek. Jaké je teď u vás počasí? To mi můžete napsat. Číslo k nám je 734 787 981. To včerejší ráno bylo takové jako na vícero místech v republice uplakané, zataženo, pršelo. Tak do jakého rána jste se probudili dnes? Prší u vás, případně už svítí slunce? 734 787 981. Opakuju číslo a napište buď to na náš WhatsApp a nebo pošlete klasickou SMSku. Já se těším na vaše zprávy.
1: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Provoz na dálnici D8 komplikuje nehoda. Zhruba na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem došlo ke srážce osobního a nákladního auta. Před místem nehody se tvoří kolona aut. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Silničáři uvolnili před okamžikem provoz jedním pruhem. Dopravní komplikace ale ještě mohou přetrvávat. A komplikace na silnici čekají brzy i Ostravu. 1. srpna začne oprava téměř 6 kilometrů dlouhého úseku frekventované Rudé ulice. Práce potrvají 3 týdny. Doprava v jedné z nejvytíženějších dopravních tepen v kraji bude svedená do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl říká, že práce rozdělili do 2 etap.
2: Vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve 2 až 3 směnném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 tisíc tun materiálu, což představuje přepravu přibližně 100 tisíc tun různé hmoty v krátkém časovém období.
1: Oprava povrchu v Ostravské Rudé ulici se bude týkat úseku od křížení s ulicí Nad Porubkou po křížení s Plzeňskou ulicí. V první etapě bude do 10. srpna zavřený směr do Opavy. Armáda vyřadila vrtulníky H1 z provozu. Po nehodě na Třebíčsku potrvá toto opatření do ukončení vyšetřování havárie. Na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se včera při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil armádní vrtulník Venom. Jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci utrpěli zranění. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny nelze příčiny předjímat. Pozastavení provozu se týká i strojů, které pomáhají při ochraně polského vzdušného prostoru. Tenistky Krejčíková a Bejlek prošly v Praze do čtvrtfinále. Barbora Krejčíková porazila Krajanku Lucii Havlíčkovou. O příčku níže postavená Bejlek deklasovala Marii Timofejovovou z Uzbekistánu. Mezi 8 nejlepších hráček prošly už ve středu také Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková. Na pražské Štvanici jsou dnes na programu čtvrtfinálové duely. Diváci budou svědky dvou českých derby. Bousková se utká s Valentovou, Krejčíková s Šalkovou. Bejlek změří síly s Rakušankou Tegerovou. No a dnes bude polojasno, místy oblačno a ojediněle se objeví slabé přeháňky. Později odpoledne a večer se bude nebe protrhávat a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 7:02. Zdraví vás Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené páteční ráno s datem 24. července. V ranním tématu se zaměříme na vaše nejoblíbenější české stavby nebo památky. Probereme to všechno za pár minut. Teď už muzika let 60. až 80. Richard Miller, píseň Štěstí je krásná věc.

karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrý mák.

České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Čtvrt na osm, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené páteční ráno s datem 24. července. Za malou chvíli naše letní kino a v něm Hana Zagorová, písnička Dneska už to vím z filmu Slunce, seno, jahody. Dobré ráno nám přeje z Kraslice milá paní Helča, která hlásí 6 stupňů. Pozdravujeme na zpátek. A samozřejmě, jaké teď máte páteční ráno, mě zajímá i nadále. Můžete napsat na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMSku. Číslo je stejné 734-787-981.
2: Dnes na Českém Impulzu.
1: Marcela Holanová a skladba Ráno. Takhle bude znít naše páteční ranní impulzovice Krabička a více prozradí zpěvačka Petra Janů po půl osmé. Do televizního programu za nás, za všechny nahlédne kolega Saša Hemala, chystá si své TV tipy, uslyšíme o půl jedné. V Liberci v areálu Vesec probíhá Benátská, dnes nás čeká druhý den tohoto hudebního festivalu. No a k Liberci patří jedna z nejikoničtějších staveb v celém Česku, Ještěd, a my zjišťujeme, jaká je vaše nejoblíbenější česká stavba nebo památka, proč ta, která vás vždycky dostane, to nám vše můžete říci. 604 111 211, to je číslo k nám, první reakce, komentáře, zhruba za takových 5-6 minut, máme minutu po čtvrt na 8. A teď už letní kino. Hana Zagorová, písnička Dneska už to vím z filmu Slunce, seno, jahody.

0: Pátek 24. července, přeji hezké ráno. Blíží se nám 7:30 do přehledu zpráv s kolegou Vítkem Zábranským. Za malou chvíli naše další muzika let 60. až 80. V Liberci v areálu Vesec naplno probíhá Benátská a za námi je první den tohoto hudebního festivalu. No a právě k Liberci patří jedna z nejikonečtějších staveb v celém Česku Ještěd. A proto mě dnes bude zajímat, jaká je vaše nejoblíbenější česká stavba nebo památka, ta, která vás pokaždé dostane. Ještěd, Karlštejn, Křivoklát, Prašná brána nebo něco, o čem ví jen místní, co je vaše osobní ikonická stavba. Máte v okolí svého bydliště stavbu nebo místo, na které jste pyšní a ostatní mi doporučíte. A co Ještěd, byli jste tam, co vás na něm nejvíc překvapilo?
1: Tak já bych chtěl třeba říct tady u nás na Zlínsku, že máme krásný zámek Lešnou, že se zoologickou zahradou. A když jsme u toho, tak na Pustevnách pan Jurkovič zanechal taky nádherné stavby. Mějte se, krásný den.
0: Hezké páteční ráno i vám. Co vy, byli jste někdy někde, kde vás architektura nebo místo úplně zastavilo a jen jste koukali, je to třeba u vás v okolí vašeho bydliště. Stále můžete volat 604-111-211, to je číslo k nám a teď už si hrajeme. Dobré ráno.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.

0: Minuta po půl osmé, přeji hezké ráno z Rádia Český Impuls. Pátek 24. červenec. Zdraví nás z Nimnice pan Zbyněk, který hlásí polojasno a 13 stupňů. Také se ozvala paní Dáša z Mítěše pod Řípem, která hlásí slunce a 11 stupňů. Moc děkuji za vaše další zprávy a samozřejmě mě i nadále zajímá, jaké teď máte páteční ráno. 734-787-981, to je číslo k nám. Napsat můžete na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMSku. Za malou chvíli Petr Janda, skupina Olympik, teď už ale kolega Vítek Zábranský, nejnovější zprávy. Vítku, co neseš nového?
1: Pěkné ráno. Stavební úřad vydal rozhodnutí o odstranění zbylé části vyhořelé budovy ve Zlíně. V Vorském Řezně policie dopadla bankovního lupiče, který smrtelně zranil jednoho zaměstnance. Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kalasová zpochybnila zdůvodnění Washingtonu ohledně uvalení nových cel na evropské zboží. Proti rozsáhlým požárům ve Francii budou zasahovat vrtulníky z České republiky a Slovenska. A fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy vyhráli na hřišti norského Tromsø 1-0. Jablonec vstoupil do kvalifikace konferenční ligy porážkou 2-3 v chorvatském Varaždínu. No a dnes bude polojasno, místy oblačno a ojediněle se objeví slabé přehánky, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Učeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

0: Za 2 minuty, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Petr Spálený, respektive ten bude až za delší chvíli. Za malou chvíli naše impulzovic krabička Marcela Holanová, písnička Ráno, více už prozradí zpěvačka Petra Janu. A pozor, dojde řeč i na Karla Šípa, máme za minutu 7:45.
1: Petra Janů uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Já nevím, jestli je Karel Šíp lepší bavič nebo textař. Když vidím v televizi některý z jeho pořadů, myslím si, že je skvělý bavič. Když slyším, jak nádherně zpěvný text napsal Marcele Holanové do písně Ráno, obdivuju zase jeho textařské schopnosti. Inu, bylo to ještě před jejich rozvodem, že? Jmenovala se Stránu a 2 roky předtím, než jí v roce 85 naspívala Marcela Holanová, to byl hit dnes už zapomenuté zpěvačky jménem Anna Rustikánová.

0: Dobré ráno, pátek 24. červenec, blíží se nám 8. hodina. Na řadě jsou vaše další komentáře v rámci ranního tématu. Bavíme se o nejikoničtějších stavbách v celém Česku. Mezi ně určitě patří i Ještěd v Liberci, v areáli Vesec. Pod Ještědem probíhá benátská Zimpluzem, určitě můžete ještě dorazit. No a já se ptám, jaká je vaše nejoblíbenější česká stavba nebo památka, ta, která vás pokaždé dostane? Ještěd, Karlštejn, Křivoklát, Prašná brána nebo něco, o čem ví jen místní, co je vaše osobní ikonická stavba. Byli jste někdy někde, kde vás architektura nebo místo úplně zastavilo a jen jste koukali? Máte v okolí svého bydliště stavbu nebo místo, na které jste pyšní a ostatním ji doporučujete? A co ještě? Byli jste tam? Co vás na něm nejvíc překvapilo?
1: Za mě nejkrajší stavbou, aj keď zrovna jich tam je několik, je Mikulov. Nádherné budovy, nádherné centrum města, kraj vína, prostě něco úžasné. Pochodené mám Rakusko, Švajčiarsko, různé štáty, je to úplně jedno, ale nejkrajší část, kterou jsem kedy v životě viděl, za mě určitě celý Mikulov.
2: Když jsem žila na severu, tak ikona byl ještě samozřejmě a je pořád, je to nejúžasnější stavba k prodloužení hory, krása. Ale z památek miluju zámek Lednice. Tam je to tak krásný, tak vymakaný, tak moderní, udržovaný, prostě něco nádherného.
0: Tak zatím, jak to tak poslouchám, tak vede Jižní Morava. Co vy a vaše nejoblíbenější české stavby nebo památky? 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další reakce a teď už do 8. hrajeme muziku let 60. až 80. Hezké páteční ráno.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
3: Pěkné ráno. Benátská s Impulzem má za sebou první den. Hlavní scénu úvodního programu festivalu v areálu ve Vesci u Liberce ovládli hlavně slovenští interpreti. V bloku nazvaném Slovenský čtvrtek vystoupili například Petr Naď, Horký Žeslíže nebo Richard Miller. Jeho vystoupení po čtvrté nedokončené písni přerušil déšť. Na skupinu No Name se počasí umoudřilo. Koncert přenášelo Rádio Impuls živě ve svém vysílání.
4: Zpívá zpěvácký souvor Impulzáč. Pojď.
3: Benátská s Impulzem dnes pokračuje, brány festivalového areálu se otevírají v 11:30, vystoupí třeba Činasky, Roxette nebo David Koller. Torozo vyhořelé budovy ve Zlíně půjde k zemi, stavební úřad vydal rozhodnutí o jeho neodkladném odstranění. Zlínská radnice to dnes oznámila na Facebooku. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. Majitel objektu odhadoval, že zbourání vyhořelé budovy zabere několik týdnů. Hasiči ale zatím objekt společnosti nepředali. Požár způsobil škody za stovky milionů korun a zasáhl několik firem. Příčinu policie dál šetří. Alena Schillerová připouští plány na částečnou privatizaci pražského letiště. Teď se podle ministryně financí sice konkrétní kroky nedělají, ale do budoucna to nevylučuje. Premiér Andrej Babiš už dříve řekl, že stát by mohl dát na burzu menšinový podíl ve společnosti. Odbory letiště mimo jiné i kvůli tomu zůstávají ve stávkové pohotovosti. K záměru premiéra se kriticky vyjadřuje i opozice. Argumentuje tím, že jde o ziskovou společnost a kritickou infrastrukturu, která má být v rukách státu. Fotbalistům Hradce Králové se vstup do pohárové Evropy vydařil. V úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy vyhráli na hřišti norského Tromsø 1-0. V závěru Otroky přiblížil postupu do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren. Odveta je na programu za týden v Malšovické aréně. Poražení přejde do kvalifikace konferenční ligy. Jablonec bude naopak dohánět gólové manko. Do kvalifikace konferenční ligy vstoupil porážkou 2-3 v chorvatském Varaždínu. Odveta je na programu za týden na severu Čech. No a dnes nás čeká polojasno, místy oblačno a ojediněle se objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty nejčastěji mezi 21 až 25 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 4 minuty po 8 hodině. Adam Kuřica přeje hezké ráno. Pátek 24. červenec. Svátek dnes slaví Kristýny. Zdravíme všechny dámy s tímto jménem. A teď už česká muzika let 60. až 80. Dalibor Janda, píseň Padá hvězda.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Oči do kořán a v těch očích tání vešel jsi do mých bran, já tě pozval dál. Jenže od těch chvil

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno z Neratovice přeje paní Eva, která hlásí 12 stupňů jasnou oblohu, a také se nám ozval z Jičínska pan Jiří, který hlásí 13 stupňů. Moc děkuju za spolupráci, vaše další textovky ohledně počasí samozřejmě i nadále s radostí sbírám na čísle 734-787-981. Můžete napsat buďto klasickou SMSku, a nebo klidně napište na náš WhatsApp, je to na vás. Za malou chvíli letní kino a v něm Babi Daněk.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Už jsme si řekli, že Kristýny dnes slaví svátek, ještě jednou vše nejlepší. No a písničky o Kristýnách nabídnu i v rámci naší další ranní páteční hudební dvojce, a to po 8:30. Večerní program našeho rádia obstarají hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. Budeme rádi, když mrknete i na facebookové stránky Rádia Český impuls, zjišťujeme, jakou barvu má váš dnešní den, tak jaký bude pátek v rámci barev u vás. Já doufám, že to budou ty nejpestřejší barvy. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme za minutu 8:45 a teď už letní kino. Babi Daněk, skladba Outsider Waltz, která zazněla ve filmu 50. Pojďme na ní a já přeji pohodový poslech.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
2: Dnes ráno, když bylo půl

0: Přeji hezké ráno, pátek 24. červenec, blíží se půl devátá, za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Dnešní ranní téma je o ikonických stavbách a památkách v Česku, ty, které vás pokaždé dostanou, zjišťujeme, které to jsou, Ještěd, Karlštejn, Křivoklát, Prašná brána nebo něco, o čem ví jen místní, co je vaše osobní ikonická stavba, byli jste někde, kde vás architektura nebo místo úplně zastavilo a jen jste s úžasem koukali. Máte v okolí svého bydliště stavbu nebo místo, na které jste pyšní a ostatním jí doporučujete? A co ještě? Byli jste tam? Co vás na něm nejvíc překvapilo?
1: Chci vás pozvat na románský kostel, který je roku 1227. A jinak na tom kostele taky dělám zvoníka, to už se dneska nikde nedělá. Dělám to poslední rozloučení, co můžu dělat pro lidi. Tak vás všechny zvu, krásný, hezký den.
0: A kam nás pozvete vy? 604-111-211, to je číslo k nám. Během těchto dnů probíhá v areáli Vesec v Liberci pod Ještědem Benátská. No a k Liberci patří neodmyslitelně Ještěd, jedna z nejikoničtějších staveb v celém Česku a my zjišťujeme, co vy a vaše nejulíbenější česká stavba. Teď už další muzika let 60. až 80. Přeji pohodový poslech a taky ničím nerušené páteční ráno s datem 24. července.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: 9:30, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, z Nímnice nás pozdravuje pan Zbyněk, který hlásí polojasno 13 stupňů, pozdravy posíláme naspátek. Za malou chvíli Petr Kotwald, písnička Kde kdo jde dál, teď už ale kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, hezké ráno.
1: Dobré ráno. Druhým dnem dnes pokračuje festival Benátská s impulzem. Armáda po nehodě v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku vyřadila vrtulníky H1 z provozu. Plzeňský soud rozhodne v kauze domobranecké skupiny obžalované z podpory terorismu. Cena ropy Brent se kvůli konfliktu na Blízkém východě vrátila nad 100 amerických dolarů za barel. A tenisky Barbora Krejčíková a Sára Bejlek prošly v Praze do čtvrtfinále, Bartuňková v soutěži končí. No a dnes nás čeká polojasno, místy oblačno, ojediněle se objeví slabé přehánky, později odpoledne a večer se bude nebe protrhávat, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zdravím vás z našeho rádia, blíží se 9. hodina, ranní páteční téma je dnes o ikonických stavbách v celém Česku. Bavíme se o tom, že v Liberci probíhá festival Benátská s Impulzem a právě k tomuto městu na severu neodmyslitelně patří ještě, tam mě zajímá, jaká je vaše nejoblíbenější česká stavba nebo památka, ta, která vás pokaždé dostane. Je to třeba právě ten ještě, nebo Karlštejn, Křivoklát, Prašná brána, byli jste někdy někde, kde vás architektura nebo místo úplně zastavilo? Máte v okolí svého bydliště stavbu nebo místo, na které jste pyšní a ostatním doporučujete? A co ještě? Byli jste tam? Co vás na něm nejvíc překvapilo?
1: Určitě jako ikona by se dalo říct, že hrad Karlštejn je velká ikona České republiky. Je to hezký hrad, mám ho, jak se říká, kousek za rohem a přitom jsem tam v životě nebyl na hradě se podívat, ale jinak jako musím souhlasit taky rozhodně Lednice. To je jeden z nejkrásnějších hradů, zámků, prostě, co můžeme mít.
2: Krásná stavba, která mě vždycky natchne, je Tynský chrám v Praze na Staroměstském náměstí, ale nebo taky moje rodná Opava, Hláska na Horním náměstí, a nebo taky budova Slezského muzea, nejstarší muzeum v republice. A když se projdete tím krásným parkem toho muzeu, no prostě paráda, tak se mějte, ahoj.
0: No, musím se přiznat, že s tím Slezským zemským muzeem v Opavě jste mi vzal úplně slova z úst, tam to jako miluju a vždy, když jedu domů, tak se tam rád vracím a jdu se podívat právě i do Slezského zemského muzea, kde jsem strávil svoje dětství. No, úplně mě to vrátilo do dětských let, tahleta reakce. Děkuju za to, mějte se krásně, pozdravujeme a my teď do pátečního dopoledne, do 9. do zprávy v celou pouštíme další muziku let 60. až 80. Přeji hezké ráno.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Častěji už tam budem?
9: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Spolu se svátečními kuřáky je to takřka 40% uživatelů. Holdují především elektronickým cigaretám, nikotinovým sáčkům nebo vaporizérům. Vyplývá to z dat Národního výzkumu užívání tabáku a alkoholu za minulý rok. Kromě závislosti varují odborníci před vlivem nikotinu na zdraví cév a srdce. U mladých lidí ovlivňuje i vývoj mozku. Státní zdravotní ústav se snaží prosadit důraznější opatření na ochranu mládeže, včetně regulace příchutí reklamy a designu výrobků. Proti požárům ve Francii zasáhnou vrtulníky z Česka a Slovenska, oznámil to v noci francouzský prezident Macron. Dva české vrtulníky už pomáhaly zašením ve Francii před několika týdny. Od Česka se vrátili v pondělí. 10 000 lidí se v uplynulých dnech museli kvůli požáru ve Francii evakuovat. Podle nejnovějších zpráv agentury AFP další evakuace proběhla na západě země v turistické destinaci u mysu Ferret dnes ráno. V letadle nad Atlantikem bylo rušno, strhla se tam hromadná bitka. Pilot stroj mířící z Tenerife do anglického Liverpoolu otočil a znovu přistál na Kanárském ostrově. Podle zpravodajského serveru BBC se na bitce podílelo asi 10 pasažérů. Podle deníku Sun šlo o britské občany. Co přesně konflikt vyvolalo, není jasné. Letištní policie výtržníky z letadla na Tenerife vyvedla, stroj pak mohl znovu odstartovat. Královéhradecký Messi zmrazil krásným gólem Nory. Fotbalista východočechů Mik van Buren rozhodl jediným gólem o výhře od roku 1-0 nad norským Tromsø ve druhém předkole Evropské ligy. Brankář Hradce Králové Adam Zadražil zároveň předvedl několik skvělých zákroků a zneškodnil penaltu. Po konci zápasu van Burena přirovnal k legendárnímu Argentinci Messimu. Ze samotného výsledku byl Zadražil nadšený.
1: Tromsø určitě se nejmanšasto předvedli v zápase a v ten poločas 1-0. Pro nás je dobrá výchozí pozice do té odvety, takže věřím, že doma na ten náš výkon, řekněme, spíš z druhého poločasu navážem a podaří se nám postoupit.
0: Naopak Jablonec bude v domácí odvetě dotahovat. V úvodním zápase druhého předkola konferenční ligy prohrál s chorvatským Varaždínem 2-3. No a dnes bude polojasno, místy oblačno, ojediněle se objeví slabé přehánky, nejvyšší teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě území naměří kolem 20 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině, teď už Lenka Filipová, Adam Kořica přeje hezké dopoledne.

0: Čtvrt na deset, Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké prosluněné páteční dopoledne a už tím tak trochu mířím i na náš Facebook. My zjišťujeme, jakou barvu má váš dnešní den. Koukám do komentářů, paní Eva Tesařová píše, přijela jsem z noční směny. Dívám se z okna, černá už zmizela, teď zelená, modrá, nahoře žlutá, pravé, prázdninové, dovolenkové, takže spokojenost. Paní Eva nám i vyfotila pohled ze svého domku, tak opravdu krásné prázdninové letní počasí. Děkujeme za fotku. Pan Stanislav Holan píše, duhovou bude krásný den. Dále koukám, že paní Martina Kopecká píše, dnes černou po včerejšku, lidi jsou neuvěřitelně zlí, tak se držte, paní Martino. I za tento komentář samozřejmě děkujeme. Dále koukám, že paní Jirena Večerková píše, že její dnešní den bude krásně pěkný, takže pěkné barvy. Paní Johanka Nováková píše, krásně bledě modrou. Tak co vy, jakou barvu má váš dnešní den? Dejte nám vědět www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme minutu po čtvrt na deset a teď už letní kino. Ivan Mládek, skladba Nejkrásnější období je podzim.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Ze Sázavy nás zdraví milá paní Maruška, která hlásí oblačno 15 stupňů. Pozdravy posíláme na zpátek. Moc děkuji opět za vaši spolupráci v rámci vysílání počasí. Vážím se vašich zpráv. A teď už pojďme na další muziku let 60. až 80. Marcela Holanová, skladba Sláva jsou bály. Přeji hezké páteční sluneční dopoledne.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: 10:15 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pátek 24. červenec, blíží se nám 10. hodina. V areáli Vesec v Liberci pod Ještědem mají na programu dnes druhý den festivalu Benátská s Impulzem. No a právě k Liberci patří jedna z nejikoničtějších staveb v celém Česku, Ještěd. A my jsme se dnes po celé ráno bavili o tom, jaká česká stavba nebo památka je vaše nejulíbenější, ta, která vás vždy pokaždé dostanete. Dostaneme, co je vaše osobní ikonická stavba. A byli jste někdy, kde vás architektura nebo místo úplně zastavilo a jen jste koukali?
1: Všechny stavby jsou krásné, jak už letnice, hrady a tak dále. Ale Hanác mi dají za pravdu, že určitě tady ještě nepadl hrad Bouzov. Díky, čau.
2: Krásné dobré ráno, pro mě je Skvost, Bezděz, Jedlová, Kokořin, Hruženka, Plzeň, Veltrusy a tak dále.
3: Pro mě je momentálně nejzajímavější stavbou Michalovická Putna u Mladé Boleslavy. Já jsem z Mladé Boleslavy a na tu Putnu koukám z balkonu. A Michalovická Putna je zajímavá tím, že byla minulý týden přeměřena a zřejmě to je jedna z nejšikmějších věží na světě a předčí i slavnou šikmou věž v Pize. Tak nám držte palce.
0: Držíme, ale něco mi říká, jakože Italům to bude podle mě, i kdyby to bylo šikmější, tak jim to bude Putna. Každopádně my moc krát děkujeme za vaše ohlasy. Máme minutu po 10:15. Za malou chvíli Hana Zagorová, písnička Usnul nám spí. Pátek 24. červenec.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkné dopoledne. Vlaky se na Táborsku po nehodě opět rozjely, železniční trať Tábory-Hlava se uzavřel téměř na 9 hodin. Osobní vlak se včera na přejezdu u Chýnova střetl s nákladním autem. Vůz motorové soupravy vykolejil, zranili se 4 lidé. Těžké zranění utrpěl řidič nákladního vozu. Strojvedoucí a 2 cestující z vlaku se zranili lehce až středně těžce. Všechny je záchranáři přepravili do nemocnic. Škoda je vyčíslená na více než 6 milionů korun. Ostravu čekají dopravní komplikace. 1. srpna začne oprava téměř 6 kilometrů dlouhého úseku frekventované Rudné ulice. Práce potrvají 3 týdny. Doprava v jedné z nejvytíženějších dopravních tepen v kraji bude svedená do

0: Ceny pohonných hmot letí nahoru. Ještě minulý týden tankovali tuzemští řidiči třetí nejlevnější naftu v Evropské unii. V neděli skončilo vládní zastropování cen. Hned druhý den přišel propad v žebříčku o 27 států o 7 míst. Diesel v Česku za týden zdražil o více než 4 koruny za litr a bude hůř. Podle deníku Právo analytici počítají, že cenový nárůst u nafty se může do konce července přiblížit dalším 2 korunám za litr. Benzín zdraží asi o korunu. Podle společnosti CCS se benzín prodával za průměrně 42 korun, nafta za 42,20. Tenistky Krejčíková a Bejlek prošly v Praze do čtvrtfinále. Barbora Krejčíková porazila Krajenku Lucii Havlíčkovou a o příčku níže postavená Bejlek deklasovala Marii Timofejovovou z Uzbekistánu. Na pražské štvanici jsou dnes na programu čtvrtfinálové duely. Diváci budou svědky dvou českých derby. Mousková se utká s Valentovou, Krejčíková s Šalkovou. Bejlek změří síly s Rakušankou Tegerovou. A dnes bude polojasno, místy oblačno a ojediněle zaprší, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Takové byly zprávy v 10. Adam Kořica přeje hezké páteční dopoledne s datem 24. července. A teď už Jirka Korn, píseň Miss Moskva.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční dopoledne. Do 10:30 v letním kině Václav Neckář a jeho Lékořice písnička, která zazněla ve filmu Pelíšky. V pořadu Máme Česko rádi se budeme pohybovat postupních vítězů. Navštívíme prosím vás třetí nejrozsáhlejší hrad u nás. Který to je? Dozvíme se o 10:30.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, 0,5 litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravát Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte rádio Český impuls, které hraje taky moje písničky. Zdraví vás Miluše Voborníková.
1: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimi?

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Pátek 24. červenec naše dopolední hudební dvojce nabídne písničky, kolem kterých létá kukačka. Více prozradím po půl jedenácté. Teď už ale startuje pořad Máme Česko rádi. Hana Kracíková vybrala místo, které zná každý milovník vážné hudby. A jsou to Hukvaldy. Pravidelně se tu konají Janáčkovy Hukvaldy.
1: Máme Česko rádi.
2: Hukvaldy ovšem natchnou i ty, kteří koncertům neholdují. Je to totiž náš třetí nejrozlehlejší hrad. Představit mi ho pomůže profesionální turista Miroslav Tausik. Dobrý den.
3: Hezký dobrý den. Hukvaldy je opravdu třeba aspoň jednou v životě nutno vidět. Hrad se stává z několika částí propojených branami a spojených opevněním. Pochází už ze 13. století a mezi majiteli najdeme olomoucké biskupy.
2: Hukvaldy vynikají hradbami, stojí na vysoké skále a vstup střežil i příkop s padacím mostem. Dobyl hrad někdy někdo?
3: Nejspíš ne, aspoň o tom nemají historikové žádné záznamy. Velkou paseku ale napáchal v 18. století požár. Údajně ho zažehl blesk. Můžeme ale slyšet i další verzi. Podle ní Hukvaldy podpálili úředníci, kteří pracovali na hradě, prý proto, aby se nemuseli každý den drápat nahoru. Ale asi to není pravda. S největší pravděpodobností už tam v době ničivého požáru nepracovali.
2: Já slyšela jiné legendy. Za prvé o duchovi jistého preclíkáře Světlíka, který tady prý straší, a pak také o pokladech zbojníka Ondráše. Ty jsou prý ukryté na blízkém kopci Kazničově.
3: Já bych měl závoze jeden poklad hned pod hradem. A to je poklad pro horké dny stinou oboru. V té se pasou daňci a mufloni a domov tu má i černá zvěř. Chodíval se sem procházet i skladatel Leoš Janáček.
2: Hukvaldy leží 14 kilometrů jihozápadně od Frýdku Místku. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Radka tu má prázdnej dům.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslává.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se 11. hodina, po zprávách už se na své vysílání tady na rádiu Český Impuls těší kolega Ludvík Pospíšil. Já jsem Adam Kořica. Ještě předtím, než se rozloučím, uvedu naši páteční dopolední hudební dvojici a ta nám spojila písničky, kolem kterých létá kukačka. Čeká nás duet Pendlovky. Michal Janík a Miroslav Paleček nám zaspívají jako první. Mimochodem, pan Janík dnes slaví krásné 81. narozeniny. Já mu za rádio Český Impuls přeji vše nejlepší. A pak nás také nemine hodina H Marie Rotrové. Z mojí strany je to vše. Mějte se krásně, užijte si dnešní páteční den, jak se patří, jak se má, ať vám vyjdou všechny vaše plány. A já se na vás budu těšit o víkendu po 11. hodině. Společně si zase zavysíláme a poslechneme si muziku let 60. až 80. Tak jo, těším se. Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
1: Hudební dvojice
8: a neb Vrána k vráně sedá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. Meteorologové vyhlíží v počasí razantní zlom. Do Česka se mají totiž už brzy vrátit vedra. Očekávají teploty kolem 40 stupňů. Oteplovat se začne od víkendu, naměříme mezi 25 až 30 stupni. Během příštího týdne bude převládat slunečná obloha, od středy už zaznamenáme i 35 stupňová horka. Současné meteorologické modely předpovídají velmi teplý přelom července a srpna. Počasí by dokonce znovu mohlo přinést i rekordy. Česko z vedry potrápí i prohlubující se sucho, to je například v lesích na jihu Moravy patrné na první pohled. Stromům žloutnou listy, břízy či lípy, listy schazují. Bukům praská kůra. Podle ředitele školního podniku Křtiny Vrška se až příští rok na jaře pozná, jestli jsou stromy mrtvé nebo

0: má před sebou druhý den, ale za sebou první noc. Ty festivalové bývají obzvlášť dlouhé. Jak radí kolega Jan Čada, kvalitním životobudičem můžou být třeba kvašené okurky.
1: Budeš zase pašák? Chce to ne jeden kvašák. Tohle moc dobře znají Vebzenci na Slovácku a potvrzuje to tamní dlouholetý šlechtitel a pěstitel okurek Bohuslav Holman. Okurková sezóna v plném proudu, letos málo plísní, ale i málo vody. Kde sprchlo a kde se zalévalo, je úroda okurek na kvašáky výborná. Recepty na jejich naložení nejrůznější, chybět nesmí nálev a kopr. Kvašené okurky probudí k životu i ty nejvytrvalejší tanečníky a popíječe na Benátské s Impulzem. Jan Čada, Rádio Impuls, Bzenec.
0: A dnes bude oblačno až polojasno ve východní polovině území s lokálními přehánkami, které budou k večeru ustávat a většinou bude také ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 11. hodině, krásné dopoledne přeje Ludvík Pospíšil, na mě muzika, před námi Vladimír Mišík a variace na renesanční téma.

0: Tolik Bezinky. Na českém Impulzu hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. No a před námi je letní kino. Tentokrát máme v promítačce film a tady přiznám, že jsem se musel podívat. Je to písnička Karla Gotta Konec ptačích árií. No a tahle písnička se objevila ve filmu My ztracený holky. Tak to úplně z rukávu nevytáhnu. No a další pro vás máme zase za hodinu. Přejeme krásné dopoledne.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu, který právě posloucháte. Pomalu své copánky začíná splétat Jana Kratochvílová. Bude to hned po půl dvanácté. Stella Zázvorková zatouží po štíhlejší postavě. A jakou cestu zvolí? No tak to se dozvíte ve čtvrt na pět. Od 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy a tam se paní Stella báječně hodí. Od 4 hodin se na vás těší Alexander Hemala.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Páteční program Českého Impulzu, za chvíli 12. hodina zprávy. No a právě teď dostane slovo Lucie Vondráčková, která má právě teď na starost Impulzovic krabičku. A uvnitř je Hana Hegerová a legendární čerešně na Českém Impulzu.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Úžasnou paní Hanu Hegerovou mi vždycky dává za příklad moje paní profesorka zpěvu a říká, že tahle dáma pracuje s českým jazykem naprosto nejlíp ze všech interpretů u nás, takže tady jsou její čerešně.

keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúzku.

0: Český impuls.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících, malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Dobré poledne. Policie dokončila vyšetřování vraždy malého dítěte na Lounsku. Navrhuje obžalovat otce chlapce, který v březnu zemřel na ubytovně v Drahomyšli u Žatce. 26-letému muži hrozí až 20 let vězení anebo i výjimečný trest. Obviněný byl podle předběžných výsledků toxikologie v době vraždy sfetovaný. Obec obnovila jednání o odkupu problémové ubytovny. Na Šumavě naměřili už páté mrazivé ráno v řadě. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bylo na stanici Kvilda Perla -4,3 stupně. Na -4 klesla teplota také na Březníku a Rokycké Slati. Mráz zaznamenalo celkem 10 stanic na Šumavě a v Krušných horách. Chladno bude také ještě zítra ráno, pak se oteplí. Možný nelegální lobbing u Juchelky prověřuje Ministerstvo spravedlnosti. Představitelé Unie sociálních služeb se totiž měli opakovaně sejít s ministrem práce a sociálních věcí v době, kdy ještě nebyli zapsáni v registru lobbystů. V něm přitom musí být povinně zapsáni lobbysté od loňského 1. července. Unie odmítá, že by porušila zákon. Královéhradecký Messi zmrazil krásným sólem nory. Fotbalista východočechů Mick van Buren rozhodl jediným gólem o výhře od roku 1-0 nad norským Tromsø ve druhém předkole Evropské ligy. Brankář Hradce Králové Adam Zadražil zároveň předvedl několik skvělých zákroků a zneškodnil penaltu. Po konci zápasu van Burena přirovnal k legendárnímu Argentinci Messimu. Ze samotného výsledku byl Zadražil nadšený.
2: Tromsø určitě se nejmanšasto předvedl v zápase a v ten poločas 1-0. Pro nás je dobrá výchozí pozice do té odvety, takže věřím, že doma

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

hladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty.

Na noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.

0: Na českém Impulzu právě dospívala dvojice Linda a Pavel. Teď je před námi představení v letním kině. No, tentokrát dokonce do kina dostaneme i seriál. A bude to legendární Sanitka. Písnička Můj čas. Za chvíli zpívá Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek. No a na co se večer můžeme těšit v televizi, to nám řekne Saša Hemala. Už za pár minut v 12:30 na českém Impulzu.
1: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Máme tady pátek 24. července, pomalu se nám začíná rozjíždět víkend, dva volné dny před námi. Někdo je dokonce protáhne třeba o dovolenou, anebo aspoň o kus prázdnin. Za chvíli vám budeme hrát Michala Davida, Letajícího Čestmíra. Hrajeme české písničky celý den, no a ještě předtím si pustíme televizi.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: I dnes bych začal animovaným snímkem, který se zdá býti dosti napínavý. Totiž dohromady se dají dva zcela odlišné typy agentů. Zatímco Lenz je elegán každým coulem, to Walter, geniální mladík, který univerzitu vystudoval již v 15 letech. To, že ti dva se stali parťáky, to nepředpokládal nikdo, ale záchrana světa prostě nepočká. Špioni v převleku se vám předvedou ve 20 hodin na Nova Cinema. Minulý týden babovřesky žili návštěvou slavných a bohatých hokejistů a dívek, které se kolem nich točily jako dobře rostlý břečťan. Dnes toto centrum veškerého vědění navštíví sestra Glorie, která se po vzoru faráře Petra rozhodla vystoupit z řádu. To jsou věci, které je možné najít jen ve trojce babovřezek ve 2020 na Nově. Myslím, že Jean Gabin je ve všech svých filmech geniální, ale nejraději ho mám ve Svatém roku, kde prokázal i komediální talent. Převlečen za kněze utíká z vězení a jde si, jak říká, pro svůj zasloužený zlatý lup. Stojí za to dát si ve 20 hodin na ČT2 Svatý rok. Přeji hezký páteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: zpíval Karel Zich. Teď budeme hledat souvislosti. Co spojuje dvě písničky v naší hudební dvojici? Petr Spálený bude zpívat Když ji potkáš a Jiří Korn přidá písničku Žal se odkládá. No, stejný interpret to není, podobnost v názvu nenajdeme, možná místo narození, ale ten pravý důvod je rok narození, tedy těch písniček 1979.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: Hudební dvojice
6: Aneb, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.

ženy a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne. Jak ty si na to káp, tomu se říká chlap.

0: Český impuls.
1: No tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že jsi řekl všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou. Na co čekáš, milý slído? Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

dávno pryč. Ten častoulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči ještě zámek,

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Dobré odpoledne. Cítím se bezcenný, tak poslanec za SPD Jaroslav Foldyna reaguje na tajné rozhodnutí děčínského soudu o předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí, kterého se měl politik dlouhodobě dopouštět. I dnes CZ píše, že soud podle Foldyny rozhodl o prodloužení vykázání z domu. O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka. Před 2 týdny Foldynu vykázal na 14 dní z domu v Děčíně, ve kterém s manželkou žije. Poslanec opakovaně prohlašuje, že se cítí nevinný. Vodní záchranáři na Hracholuskách vyjíždějí i několikrát denně. Rekreantům a chatařům na oblíbené přehradě na Plzeňsku pomáhají často při alergických reakcích po bodnutí hmyzem. Letos už taky hledali utonulého. Pokračuje reportérka Klára Fajstová.
2: Alergie po bodnutí vosami, které lezou z otevřených plechovek, tvoří několik výjezdů týdně. Následují různá zranění při pobytu u vody, například rozseknutá kůže o kámen při dětské hře. Třetí nejčastější jsou zhoršení zdravotního stavu ve vedrech u dlouhodobě nemocných. Nejvíc práce měli vodní záchranáři na začátku prázdnin, kdy se teploty pohybovaly až kolem 40. Školní volno letos hned začalo tragédií. Poblíž hráze se utopil 17-letý chlapec.
1: Za psí množírnu padlo 5 let. Do vězení míří Věra Santos, kterou pražský městský soud trestá za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách. Zvířata zanedbávala, zvířata hladověla a žila na malém prostoru. Několik psů kvůli špatnému zacházení a zamořenému prostředí uhynulo. Santos také prodávala štěňata jako čistokrevná, ačkoliv nebyla. Odsouzená měla tak kruté metody rychlého páření mezi psy, že ani nemůžeme do éteru popisovat. Žena vinu od počátku odmítá. Rusko připravuje mobilizaci, zároveň se chystá na občanské nepokoje, které by ji provázely. Informují o tom američtí analytici z Institutu pro studium války, kteří své tvrzení opírají o nově přijaté ruské zákony. Před ruskou mobilizací tento týden varovali taky Ukrajinci. Kreml se ale k tomuto kroku neuchýlí dříve než po zářijových volbách do státní dumy. Petr Pavel poděkoval tenistkám. Prezident přijal dopoledne na Hradě letošní české vítězky a finalistky turnaje ve Wimbledonu. Pavel sportovkyním řekl, že v národě znovu na čas probudili to správné vlastenectví. Přivítal je ve wimbledonské kšiltovce, kterou po tajmu předem dostal od jednoho z trenérů vítězky ženské dvouhry Lindy Noskové.

0: Léto na českém Impulzu.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

dlaky jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Boj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

0: Opravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Posloucháte Český impuls. Právě vám na tomhle rádiu zaspívám. Váš Standa Hložek.

0: Tolik Standa Hložek v programu Českého Impulzu. Jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Náš cestovatel Jirka Kolbaba bude za chvíli mluvit o národním parku Bryce Canyon v Utahu. Prý tu mají nejpodivnější místo na světě. Co se zatím skrývá, tak to uslyšíme v půl druhé tady na Českém Impulzu. No a právě teď nasadíme do promítačky film Trhák a zahrajeme si písničku Juraje Kukury Nech brouka žít. Před námi je letní kino Českého Impulzu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu. Po půl druhé si budeme hrát Jitku Zelenkovou a písničku Mám chuť psát román. Ještě předtím cestovatel Jirka Kolbaba, ten rád mluví o národních parcích a dnes v tom budeme pokračovat.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Při našem putování po Spojených státech amerických jsme společně prošli už řadu národních parků. Dnes si bereme na paškál další, jmenuje se Bryce Canyon. Čím je zvláštní, čím je jiný než ty ostatní parky, které jsi viděl?
3: Nesmírně kouzelný, nesmírně fotogenický. Já jsem přespal v autě, ráno jsem vyrazil, ještě byla tma, takže jak se začalo rozednívat, tak jsem viděl nejpodivnější místo na světě, se říká Canyon, který je pojmenovaný po mormonském osadníkovi. Jsou to takové zvláštní útvary pískovcové, až ve výškách 2,5 tisíce metrů nad mořem. Bývá tady hodně často sníh na těch útvarech, které jsou různobarevné podle těch sedimentů, jak se postupně na sebe vrstvily. Žlutá, rudá, bílá, hnědo-oranžová. Ty všechny pískovce a spraše a vápence patří k těm sedimentům Kolorádské plošiny a nabízí neuvěřitelné dojmy. A když seš tady brzo ráno a pozdě večer a máš boční světlo, tak je to úplně úžasné. Do toho sem tam, představ si, rostou staré smrky. Jsou až 800 let staré. A to všechno vytváří takovou barevnou a tvarovou, naprosto neuvěřitelnou atmosféru.
2: Já jsem byl v Americe překvapen tím, jak dokonale, řekněme, zmáknutou mají situaci v těch národních parcích ohledně informačních systémů, ohledně letáků, map, všeho možného zázemí pro turisty. Máš podobnou zkušenost z Bryce Canyonu v Utahu?
3: Absolutně to podepisuju a nejenom odsud, ale ze všech lokalit, které patří Spojeným státům amerických. Takže to, co najdeš v Severní Americe, najdeš také třeba na Havaji nebo na Aljašce, najdeš i částečně na Portoriku, protože třeba to řídí víceméně Američané, a je to všude, je to dokonale. Nenadarmo oni měli první národní park světa. Připomínám, že to byl Yellowstone. Dneska mají stovky národních parků nebo státních parků, nebo různě řízeně organizované. Jsou tam ochrany těch území, dalších jiných nižší statuty třeba to má, ale je to něco úžasného. Američané toto umí, dávají do toho velké peníze a i ty jako turista máš velmi dobrý pocit, když platíš vstupné do těch parků, protože víš, že se to zpátky vrací v té přírodě, v té ochraně místní fauny a flory a stojí to za to, aby to tady zůstalo zachováno pro příští generace.
2: Jirka Kolbaba, národní parky Spojených států amerických. Dnes jsme byli v Bryce Canyonu v Utahu. Díky, mě se hezky naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Páteční program Českého impulzu, blíží se 14. hodina zprávy, ještě předtím bleskový pohled do kalendáře 24. července. Kristýny dnes mají svátek a proto si zahrajeme dvě písničky o Kristýnách. Nejdřív to bude Týna od Gentouru a potom písnička pro Kristýnku Valdemara Matušky.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hudební dvojice
6: Aneb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Dobré odpoledne. Železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude dražší, než se plánovalo. V dnešních cenách kolem 670 miliard korun. Je to výrazně víc, než se v minulosti uvádělo. Před 7 lety Správa železnic počítala v tehdejších cenách se 47 miliardami. V současnosti se připravuje dokumentace k projektu, pokračují geologické průzkumy. Samotná výstavba téměř 25 kilometrů dlouhého tunelu by měla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Za ubodání 38letého muže padla vazba. Za mříže posílá soud 71letého seniora, který svoji oběť zavraždil ve středu ráno v Ústí nad Labem. Hrozí mu až 18 let. Útoku předcházela hádka na autobusové zastávce. Pobodaný zemřel v nemocnici. Ostražitost už je nutná prakticky při každé online platbě. Na SMS upozornění, že k doručení zásilky chybí adresa, totiž draze doplatil 32letý muž z Prostějovska. Zpráva, ve které adresu upřesňuje, ho totiž přesměrovala na podvržené stránky přepravní společnosti a cesta podvodníků k tučnému zisku byla volná. Muž přišel o 93 tisíc korun. Pachatele hledá policie, hrozí mu až 8 let. Ostravu čekají dopravní komplikace. 1. srpna totiž začíná oprava téměř 6-kilometrového úseku frekventované Rudné ulice. Potrvají 3 týdny tyto práce. Doprava v jedné v nejvytíženějších dopravních tepen v kraji bude svedena do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Mluvčí ŘSD Jan Rídl říká, že práce rozdělili do 2 etap.
2: Vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve 2 až 3 směnném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 tisíc tun materiálu, což představuje přepravu přibližně 100 000 tun různé hmoty v krátkém časovém období.
1: Oprava povrchu v Ostravské Rudné ulici se bude týkat úseku od křížení s ulicí Nad Porubkou po křížení s Plzeňskou. V 1. etapě bude do 10. srpna zavřený směr do Opavy. A ve španělském Madridu a okolí platí stav nouze. Vláda ho vyhlásila kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Ministerstvo vnitra mezitím oznámilo, že požádalo ostatní státy Evropské unie o vyslání 4 hasičských letadel. A přidám i počasí, zítra naměříme až 30 a bude slunečno. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

někde na ně. Výpravě v Doubravě malý kryslik ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Na Českém impulzu si už za chvíli připomeneme film Padesátka, a to díky našemu letnímu kinu. V tomhle filmu zazněla písnička Potulný hráč. Zpívat za okamžik bude Václav Neckář. A co nás čeká kromě toho? No, příprava na víkend, na povinné volno v téhle republice. Hledači pokladů by měli zavítat na severní Moravu na Hukvaldy. Proč? Tak to prozradí Máme Česko rádi. Hana Kracíková se přihlásí přesně v 14:30 na Českém impulzu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Pátek, skoro víkend v programu Českého Impulzu. Po půl třetí hrajeme Věru Špinarovou a písničku Je mi líno. A Hana Kracíková pro nás vybrala místo, které zná každý milovník vážné hudby. Jsou to Hukvaldy, pravidelně se tu konají Janáčkovy Hukvaldy.
1: Máme Česko rádi.
2: Hukvaldy ovšem natchnou i ty, kteří koncertům neholdují. Je to totiž náš třetí nejrozlehlejší hrad. Představit mi ho pomůže profesionální turista Miroslav Tausik. Dobrý den.
3: Hezký dobrý den. Hukvaldy je opravdu třeba aspoň jednou v životě nutno vidět. Hrad se stává z několika částí propojených branami a spojených opevněním. Pochází už ze 13. století a mezi majiteli najdeme olomoucké biskupy.
2: Hukvaldy vynikají hradbami, stojí na vysoké skále a vstup střežil i příkop s padacím mostem. Dobyl hrad někdy někdo?
3: Nejspíš ne, aspoň o tom nemají historikové žádné záznamy. Velkou paseku ale napáchal v 18. století požár. Údajně ho zažehl blesk. Můžeme ale slyšet i další verzi. Podle ní Hukvaldy podpálili úředníci, kteří pracovali na hradě, prý proto, aby se nemuseli každý den drápat nahoru. Ale asi to není pravda. S největší pravděpodobností už tam v době ničivého požáru nepracovali.
2: Já slyšela jiné legendy. Za prvé o duchovi jistého preclíkáře Světlíka, který tady prý straší, a pak také o pokladech zbojníka Ondráše. Ty jsou prý ukryté na blízkém kopci Kazničově.
3: Já bych měl závoze jeden poklad hned pod hradem. A to je poklad pro horké dny stinou oboru. V té se pasou daňci a mufloni a domov tu má i černá zvěř. Chodíval se sem procházet i skladatel Leoš Janáček.
2: Hukvaldy leží 14 kilometrů jihozápadně od Frýdku Místku. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tolik Klaudie, Jiřího Korna v programu Českého Impulzu. Za chvíli 15. hodina, to je pozvánka ke zprávám. No a právě teď Petr Janda má ve svých rukou Impulzovic krabičku. No a když Petr takhle trochu zachrastí, ne, prosím, se zlatým mistrem netřást. Karel Gott, adresát neznámý, je to písnička z Impulzovic krabičky.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Karel Gott, adresát neznámý. Tuhle píseň si samozřejmě pamatuju velice dobře, protože to jsme ještě hrávali v semaforu. Přišel jednou Karel Mareš po představení a říká: kluci, znáte písničku od Beatles From Me To You? A my, no samozřejmě, že ji známe. Zeptal se ještě, jestli bychom to mohli zahrát s Karlem Gottem. No jistě. Tak nás po vystoupení odvezli do Ačka, to bylo studio v Karlíně v rádiu, kdy jsme to natočili. A věřte nebo ne, psal se rok 64.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Dobré odpoledne. Jaroslav Foldyna musí další měsíc zůstat mimo domov. O předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance SPD rozhodl soud v Děčíně. Soudní rozhodnutí je sice tajné, měsíční lhůtu ale potvrdil médiím sám Foldyna. Děčínský zastupitel si tak musí hledat nové bydlení. Smyslem předběžného opatření, o které žádala Foldynova manželka, je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí ještě předtím, než začne soud. Soud u předběžného opatření nezkoumá vinu násilníka, ale to, zda je potřeba okamžitá ochrana. Poslanec měl napadnout manželku před 2 týdny. Policisté pak Foldynu vykázali na 14 dní z domu a začali s vyšetřováním. Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života. O zdravotním stavu 4 lidí promluvila armáda. Dodala, že zraněným i jejich rodinám poskytuje maximální podporu. 3 vojáky se středně těžkými zraněními záchranáři po nehodě přepravili do nemocnic v Brně a 1 s lehkým zraněním do Jihlavské nemocnice. Zraněný v Jihlavské nemocnici je mimo ohrožení života, ale pořád je na jednotce intenzivní péče. Armádní vrtulník se zřítil včera popoledni při návratu z výcvikového letu v Náměšti nad Oslavou. Vyhořelá budova ve Zlíně musí jít do půlky prosince k zemi. Majiteli, tedy společnosti, kterým to uložil stavební úřad. Zdraví a život ohrožující části stavby musí odstranit dokonce do 6 týdnů. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po téměř 2 týdnech ve středu odpoledne. Zatím ale objekt majiteli nepředali. Pokračuje tam vyšetřování. Ostravští lékaři se snaží zjednodušit třídění pacientů po zranění hlavy. Pomoci by jim mohlo vyšetření biomarkerů z krve. Někteří pacienti by se tak nemuseli absolvovat vyšetření na počítačovém tomografu, které je vystavuje ionizujícímu záření.
2: Fakultní nemocnice Ostrava do konce srpna nabírá pacienty do pilotní studie. Jedná se o lidi, kteří v posledních 12 hodinách utrpěli úraz hlavy a je u nich provedeno CT vyšetření i odběr krve. Pokud výsledky studie potvrdí, že biomarkery spolehlivě dokážou vyloučit poranění mozku, může být tato metoda v budoucnu zavedena do klinické praxe v České republice. Případů, kdy se na CTčku po úderu do hlavy neprokáže žádný významný nález, je za rok až 40%. Pacient tak zbytečně stráví v nemocnici nejméně 4 hodiny. Vyšetření biomarkerů by mohlo vyřešit problém za výrazně kratší dobu.
1: Tolik reportérka Eva Panošová. TikTok porušuje pravidla, uvádí to Evropská komise, která předběžně shledala, že čínská sociální síť pro sdílení krátkých videí ignoruje unijní nařízení o digitálních službách. Nedostatečně podle ní chrání nezletilé v online prostředí. TikToku za porušení unijních pravidel hrozí vysoká pokuta. A přidám i počasí na zítřek, čekáme slunečno a teplo, naměříme 26 až 30 stupňů Celsia. Hezké odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik zprávy v 15 hodin. Hezké odpoledne přeje Ludvík Pospíšil a mám pro vás dokonalou písničku na

A nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Kozy, na motorce.

projevu inženýra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Doma pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky.

0: Páteční program Českého Impulzu, za chvíli Heidi Janku, když se načančám. Tak to je písnička z našeho letního kina, tentokrát si budeme hrát pohádkově. No už za hodinu se potkáme se Stelou Zázvorkovou. Paní Stelinka zatouží po štíhlejší postavě. A jakou cestu zvolí? No, hubnoucí injekce to asi ještě nebudou. Víc si to můžeme poslechnout ve 16:45. Od 4 hodin vysílá Saša Hemala, Scénky a vtipy.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko, litr s apkou za 11,90. Banány, kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky, kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

auta a popílek, přiletěl motýlek 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého Impulzu. Za chvíli vám budeme hrát písničku Jsme stálí. Je to duet Petrianu a Jiřího Bareše. Na kalendáři pátek 24. července narozeniny dnes slaví muzikant Michael Janík, a to 81. Zahrajeme si Michaela, a to v naší hudební dvojici krátce po půl čtvrté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: vyhraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Páteční program Českého impulzu, přejeme vám krásné, skoro víkendové odpoledne. Za chvíli 16. hodina, scénky, vtipy, Alexander Hmela, já Ludvík Pospíšil se na vás budu těšit znovu zítra po 6. hodině ráno. No a teď na rozloučení písničky, kolem kterých létá kukačka. Tak jednak to bude Marie Rotrová s písničkou Hodina H. No a ještě předtím pendlovky Miroslav Paleček a Michal Janík. A ten dnes slaví 81. narozeniny. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hudební dvojice
6: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
3: Dobré odpoledne. Při jednání v Číně padly nové informace o zadrženém Čechovi. Ministr zahraničí Petr Macinka to řekl při odjezdu z návštěvy Chorvatska. Kauzu budou řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. Podrobnosti Macinka projedná s diplomaty po návratu z cest. Čecha Peking vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle Macinky byl dotyčný v Číně na soukromé cestě. Zadržen byl na konci června. 14-letá dívka z letního tábora zemřela při dopravní nehodě na Frýdecko-Místecku. 23-letá řidička tady ve středu večer dostala u Brušperku smyk a vjela do příkopu. Při nehodě zahynula její spolujezdkyně. Další dvě stejně staré dívky jsou zraněné lehce, stejně jako řidička. Záchranáři je převezli do nemocnice. Letní tábor pořádá spolek Sarkander, který spolupracuje s arcibiskupstvím olomouckým. Německo je na prahu infarktového víkendu. V těchto chvílích totiž začínají jedny z dopravně nejvytíženějších 3 dnů v roce. V letoviscích se mění turnusy rekreantů a v části Německa se chybí ke konci letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a klíčových silnicích, varují německé autokluby. Každý, kdo může, by měl cestu odložit, píše dokonce s varováním portál magazínu Autobild. Pro nadcházející víkend autokluby radí cestovat v neděli dopoledne, kdy bude podle předpovědi situace nejpříznivější. Hokejový obránce Janis Jaks se po 2 letech vrací zpátky do extraligového Litvínova. Lotyšský reprezentant naposledy působil v Karlových Varech, kde měl platnou smlouvu i na nadcházející sezonu. Západočeši se aho ale rozhodli uvolnit ze svých služeb a Verva převzala jeho kontrakt. A přidám i počasí na zítřek, čekáme slunečno a teplo, naměříme 26 až 30 stupňů. Hezké odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Hezké odpoledne, přátelé, hezké páteční odpoledne. Dnes máme 24. července a zdá se tedy, že pomalu, ale jistě první prázdninový měsíc se ke svému závěru chýlí. Tak ať je ten dnešní den pro vás příjemný a pokud k tomu přispějeme i my na Českém impulzu zábavným pořadem Smějeme se, pak samozřejmě budeme jen a jen rádi. Navíc, když začneme písničkou, která se jmenuje Nejkrásnější sen, tak pojďme na to.

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: Nesyčíst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek, a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Český impuls a ladit nás můžete i na svém internetu www.českýimpuls.cz. Naším dalším hostem je skvělá herečka Stella Zázvorková, která ale tentokrát touží po štíhlejší postavě. Prožil jsem s ní mnoho let, kdy jsme jezdili na zájezdy, a paní Stella vždy říkávala, že jí její postava vůbec nevadí, protože kdo by hrál ty kypré ženy a nebo domovnice, kterých v tom minulém režimu bylo, co se filmového plátna týče, dosti. Nicméně tentokrát zatouží po štíhlejší postavě a pomoc hledá u svého kolegy Jaroslava Štercla.
1: Mohl byste mi říct, co vám dal spor?
2: No tak, co mě dal? Podívejte, jsem mě dal krásnou figuru. Jirej tady má, řekněme, pivní biceps a já, no?
1: Tady máte takový zajímavý sval. Víte, já jsem kvůli tomu právě za vámi přišla. Mohl byste mi poradit, jak se stát dívkou proutkem, dívkou věchítkem, ctinou ve větru se klátí.
2: No tak slečno. Slečno.
1: Ale vidivo. Ale vidivo.
2: Slečno.
1: Vidivo.
2: Ale ne, to je... To je jenom kalafuna.
1: No tak promiňte, jak byste
2: slečno,
1: to
2: sehnul? Já z vás udělám Twiggy.
1: Ano.
2: Co ctina ve větru se... Vy se budete plátit za úplně bezvěstí. Ano. A to jenom díky tomu tady.
1: Ano, takže... Mohl byste mi to laskavě ukázat, jak se s tím pracuje?
2: No tak, slečno, jak bych vám to... Tak řekněme, podívejte se, tohle to je šlapáček.
1: Ano.
2: Tohle to je šlapáček, dávejte dobrý pozor.
1: Prosím.
2: Já na něj nasednu, že ano?
1: Ano.
2: Vytyčím si trasu, řekněme, slapy.
1: Ano.
2: A pak šlapu, ano. Jedna hodina Davle, druhá hodina Štěchovice. Pak je to do vršku. Třetí hodina šlapy. Pak zničenej slezu, že ano? Zjistím, že jsem doma. V tu ránu mě popadne takový stek, že schodím nejmí třikrát.
1: Tohle to
2: je výborná věc, to je rotor. To je spíš taková dámská záležitost,
1: ano.
2: Rotor. Stoupněte si s vámi.
1: Dobře, ano.
2: Prosím. Ano. No. Rotací se tělo, tělesná schránka se neustále pohybuje,
1: ano,
2: že?
1: Ano, ano.
2: Tělo rotuje?
1: Ano, ano.
2: Prca děvča, okolo mě.
1: Co to dělá se mnou? Co se mnou dělá?
2: Podkožní tuk se rovnoměrně trhá.
1: Ano, už se trhá.
2: Ne, nelekejte se, to vám zatím ruplo ramínko jenom.
1: Tam je to takový zvláštní pocit, něco jako po šampaní.
2: Pocit je to nádherný, co?
1: Třeba to, že mě trochu mrazí.
2: No ne, no chvilku to hřeje, chvilku to mrazí.
1: Ano.
2: Jo, je takový nadlehčený, takový horský vzduch jako na horách.
1: Jistě,
2: na horách mám zimu rád. Tam se můžu skoulovat.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
7: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Tak název té další písničky by krásně zněl na konci června, kdy naše děti přicházely s vysvědčením ve školní aktovce. Ne pětku, ne, zpívá Josef Melen. A potom už to bude krásná píseň v podání Haničky Ulrichové, kterou speciálně pro ni napsal Karel Kryl a která se jmenuje Nevidomá dívka.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Myslím si, přátelé, že by bylo velkou škodou, kdyby Oldřich Kaiser dospěl. Tím chci říci, že on je stále mladý a má úžasné nápady. Nicméně v této scénce, která je ze zábavného televizního pořadu, možná přijde i kouzelník, pomalu ale jistě dospívá, a tak je na čase, aby s ním otcovsky promluvil jeho tatík, tedy ten televizní tatík Jiří Lábus.
1: Dobrý den, co pak si přijete, ty látko? Co pak
2: A Toro.
3: Ty zmetku jeden, ty dostaneš na plácánu.
4: Nebav se, Oldřichu, bav se, jako by nic, já jako bych tu nebyl. Hraješ pěkně, vi? Dostal jsi dárečky?
5: Ještě ne.
4: Máš z nich radost?
5: Ještě ne.
4: Vy mali taky nevíte, co byste chtěli podat, jo? Ale proč jsem vlastně přišel? Jak bych to... S vámi pojď se přetahovat! Kdo z koho? Co říkáš, jako dva chlapy, co? No tak. Tak, opla. No? Ale, on má sílu! On má sílu, on mě snad přetahuje. No ne. No, už jsi mužskej. Už jsi opravdický. No, pojďme to nepřihání, no. No jo, už seš chlap. Už si můžem spolu promluvit jako chlap s chlapem. Milý Oldřichu, teď jsi v takovém, řekl bych, nebezpečném věku. Jsi pubescent. No jistě, teď se na sebe podívej. Jistě jsi pozoroval, že v tém organismu proběhly takové změny, že jo, tak v podstatě mohutníš, i hlas už máš takový pěkný, jistý tón máš, jo, takový, všim jsi? No, vidíš. No. Všecko, jako by to chtělo ven z tvého těla, jako by všecko rozumíš, jako v rozpuku, kdyby to jako všecko chtělo, bouří to v tobě, jo, a je to jako najednou, ano, přesně, jako papiňák, Oldřichu, jako papiňák. Víš, já jsem nedávno s maminkou mluvil o tvém sklonu. Prosím, talent máš, to jako, to je bezesporu, ale podívej se, časem si nenajdeš děvče, že jo?
6: To už mám.
4: No vidíš, no. Oženíš se, založíš si rodinu a budeš se muset o tu rodinu starat.
6: Jo.
4: No toto, Vládku, tu většině nebude.
6: Jo.
4: Musíš si najít pořádné povolání.
6: Jo, právě proto tady zkouším s ty látkem.
4: Ukaž ruce.
7: To jsou tlapy, Oldřichu, tohleto.
4: No to už takový kajzer, že jo, to je eso. Ten, když je v televizi, to s maminkou zveme, že? Ale takový kajzer, to je jeden z tisíce.
6: No to není pravda, kluci v družině mi říkali, že jsem mu dost podobný.
7: A kluci v družině, co říkali, prosím tě, ty poslouchej kluky v družině, ty.
6: To víš, jo, že jsem úplně jako on, podívej, třeba tohle, jo. No. No.
8: Honím si patku.
7: No. No. No, to je nádhera tohle. No. No.
6: Tak třeba, tak on to ještě dělá, takhle, tohleto. Tohle, no. Pak taky Uďo, to je normální. Tvůj problém, to je naprosto normální.
4: Tohle by si chtěl dělat celý život, takový šaškárny, jako ten Šašek Kaiser? Ty se najdeš pořádný slušný povolání, už to mám dost.
6: Já chci Kaiser.
4: Já ti dám...
6: Já chci mý Kaiser! Já chci mý Kaiser! Já chci mý Kaiser! Já chci mý Kaiser! Tak abys věděl, ty jsi taky podobný jednomu herci.
4: Oziku, pojď sem. Netrucuj, jsi chlap, pojď sem. Podívej se mi do očí. Řekl jsem, podívej se mi do očí. Kterýmu herci jsem podobný?
6: Delonovi.
4: Cože? Alanovi Delonovi? Ty už máš vlastní názor. Teprve teď si uvědomuji, jak málo času jsem ti věnoval. To byš to byla práce, rodina, starosti, úspěchy. A ty jsi mezi tím dospěl. Oldřichu, právě si složil zkoušku z dospělosti. Jsem hrdý, že mám takového syna. Běž, řekni to mamince. Bude mít radost.
2: Seš prýma táta.
4: Ty pele.
2: Mámo, jsem dospělý.
4: Že snítalon, že snítalon, že snítalon.
9: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Už tam budem?
15: Nech toho!
14: Už tam budem?
15: Přestaň! Štěl mě vedro!
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Dobré odpoledne. Policie vyšetřuje tragickou smrt 3letého chlapce. Hoch zemřel po pádu z elektrického stožáru, a to o víkendu při komunitním setkání v Žacleři na Trutnovsku. Podle iDNESu se děti v době neštěstí pohybovaly bez přímého dohledu dospělých. Tyto informace ale policie oficiálně nepotvrdila. Vyšetřovatelé přesto zjišťují, zda lze dovodit odpovědnost někoho z přítomných. Policisté v Karlovarském kraji pátrají po 34-letém vězni. Muž okolo 11. dopoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech. Hledaný Patrik Kuruc měl na sobě při odchodu černé montérky, černou bundu a šedé tričko. Fotku vězně najdete na policejním webu. Pokud byste hledaného někde viděli, volejte linku 158. Výstava Kudlanek zítra začíná v chomutovském zooparku. Přes 50 druhů bezobratlých živočichů uvidíme v bývalém hostinci u Prátura, který je po částečné opravě. Hmyz z různých koutů světa tady bude vystavený 3 týdny. Jde o vůbec první výstavu Kudlanek v Česku. 10 mrtvých a stovku zraněných si vyžádal ruský útok v kyjevské oblasti, oznámil to generální prokurátor. Předchozí zprávy uváděly 6 obětí. Dalších nejméně 5 lidí bylo zabito při ruském úderu na město Slavjansk v Doněcké oblasti. A dodám i počasí, zítra očekáváme jasno nebo polojasno a teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Klidný pátek přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Děkuji, to tedy byla zpravodajská relace a před námi je ještě necelá hodinka zábavného pořadu Smějeme se. A tu zahájí Jitka Zelenková, skvělá to zpěvačka, která asi jako každý z nás hledá a chce mít svůj kout.

0: Jestli si, přátelé, pamatujete, v tomto týdnu už jsme tu měli scénku, ve které Miloslav Šimek měl svoji první schůzku s děvčetem. A tak tedy teď společně přistoupíme k bodu 2. Totiž Miloslav Šimek nám popíše svůj první ples. A myslím si, že právě dívky v této povídce budou hrát hlavní roli.
1: Na ples jsem přišel už ve 3 hodiny odpoledne.

0: Někomu, kdo nezná plesový život, by se to možná zdálo brzy, ale já jsem byl fikaný. Chtěl jsem si prohlédnout prostředí svého společenského triumfu a proto se mistra v pivovaru poprosil o 2 hodiny volna, které si nadělám v neděli od 6 do 12. Vyzkoušel jsem si úklony do všech světových stran, kromě západu, protože tam se klanět nebudu. A prošetřil skluz parketu. Kolem 7 hodiny se začali trousit do sálu první návštěvníci. Stoupl jsem si u vchodu a vybíral děvčata. V 19:10 jsem měl vybráno asi 200. V 19:30 přijelo mé příbuzenstvo. 3 autokary vysypaly posly venkova. V čele průvodu šel můj strýc Vavruch, tlačil pluh a volal: "Vesnice, zdraví město." Jeho srdečnost však nikdo neopětoval. Dokonce slečna v šatně, když věšila strýců v sváteční kabátec s jednou klopou uprostřed těla, pravila nevlídně, že snad nebylo třeba nosit na ples vzorky ornice. Po těchto úvodních scénách jsem si umínil, že se příbuzným raději vyhnu a o to více se budu věnovat děvčatům. Jedna stála právě v koutku. Přikročil jsem k ní a otázal se: "Přišla jste také na ples?" Přejela srdečným pohledem moji dětskou tvář a nadšeně ocekla: "Ne, čekám tady na vlak." To mě trochu zmátlo, ale řekl jsem si: "Pohlédneš se jinde, všechny na vlak nečekají." A abych neodešel jen tak, zeptal jsem se: "V kolik vám to jede, moje milá?" "V 8, ale ty jeď hned." Vzal mě za rameno jakýsi hromotluk. "Hele, tamhle je náš Láďa," ozvalo se najednou zhora. Seběhl jsem rychle do přízemí, zatímco dvojitý had příbuzných sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. "To je blázen," vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. "Tady je," zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. "To je z toho," pravil strýc, "že můj bratr Joza opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí?" Brečel jsem bezmocně na křesle. "Nebul, Láďo," zvolala teta, "dneska hlad mít nebudeš." Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi se měl pocit, jako by řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky gardedam. "Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí oběd." Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde. Strýc jí hodil jelítko a dáma z díky odběhla do přízemí, pronásledována dychtivým davem. "Tak, teď si vem do kapsy ještě 2 chleby, něco mezi to, a jdi tančit," jásal strýc. "Pořádně, děvčata, protoč, pěkně stiskni. Víš, že já nemám rád upejpání. Nás bylo v chalupě 16 a taky jsme se uživili." "Nechci tančit," zaupěl jsem, "spíš je mi špatně od žaludku." "To bude z hladu," usoudila teta. "Nechceš něco zakousnout?" "Proboha ne," vykřikl jsem, "to bylo jenom chvilkové, půjdu tančit, jenom už to řeznictví schovejte." "Jdi, chlapče," zachrochtal děd, "a nedělej radu hambu. Víš, že já jsem tančil na hlavě a ví, že já jsem tančil na laně. A nebýt toho pádu z věže, tančím dodnes. Kráčel jsem zvolna k parketu. Vesta na bříšku se povážlivě napínala a sako se nedalo dopnout. Nechceš foto z plesu, tlouštíku? Nabídl se fotograf. Neměl jsem sílu odpovědět, jen jsem tiše zafuněl, až mu spadl aparát. Snad nemusí být hned tak zle, rozplakal se ten muž a snažil se slepit objektiv žvíkací gumou. I za rohem jsem slyšel, jak běduje. Teď jsem žebrák, ještě že umím kreslit. Šel jsem tupě dál, motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem, ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si doprostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo tomu boháči, co rozdával jídlo, kterou pak si asi vybere. Nevybral jsem si žádnou. Vadily mi dychtivé pohledy, které neoceňovaly můj půvab, ale sádlem promaštěnou náprsenku. Klesl jsem do podřepu, sepěl ruce na prsou a začal tanec pokroku kozáčka. Přímo přede mnou se k sobě naklonily dvě dámy a jedna sykla. Já jsem vám říkala, že je to reklama.
1: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí, ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Poté, co si vám dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, nám Helenka Vondráčková zaspívá píseň s názvem Hej ty tam a skupina Krystalky nám nabídne asi svůj největší hit, který se jmenoval Tenhle kluk. To na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: I dnes bych začal animovaným snímkem, který se zdá býti dosti napínavý. Totiž dohromady se dají dva zcela odlišné typy agentů. Zatímco Lance je elegán každým coulem, to Walter, geniální mladík, který univerzitu vystudoval již v 15 letech. To, že ti dva se stali parťáky, to nepředpokládal nikdo, ale záchrana světa prostě nepočká. Špioni v převleku se vám předvedou ve 20 hodin na Nova Cinema. Minulý týden Babovřesky žili návštěvou slavných a bohatých hokejistů a dívek, které se kolem nich točily jako dobře rostlý Břečťan. Dnes toto centrum veškerého vědění navštíví sestra Glorie, která se po vzoru faráře Petra rozhodla vystoupit z řádu. To jsou věci, které je možné najít jen ve trojce Babovřezek ve 2020 na Nově. Myslím, že Jean Gabin je ve všech svých filmech geniální, ale nejraději ho mám ve Svatém roku, kde prokázal i komediální talent. Převlečen za kněze utíká z vězení a jde si, jak říká, pro svůj zasloužený zlatý lup. Stojí za to dát si ve 20 hodin na ČT2 Svatý rok. Přeji hezký páteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Doufám, že na závěr dnešního vydání zábavného pořadu Smějeme se vám radost udělá pan Vladimír Menšík, který zavzpomíná na herce s nezaměnitelným vzhledem na Karla Efu. Možná si ho vybavíte jako jednoho z rádců v Pyšné princezně a nebo padouchu po boku Valdemara Matušky ve filmu Limonádový Joe. Tak pojďme na to.
1: Hlavně se koukám, je tu někde pan Efa? Tak je to v pořádku. To bylo ještě v dobách, kdy televize byla v plenkách a ta obrazovka dělala příkusy. Hned se to celý zvarhankovatilo, hned to poskočilo sem, hned tam, hned se pokroutil obraz. A my dělali nějaký voice band, asi 15 tam bylo na obrazovce, naši na to koukali. Pořád normálně, najednou ten obraz se šíleně pokroutil. Tam, ty, takhle vypadali a Karlíka to vyrovnalo. A náš dědeček povídá. Náš děda povídá, deklamujou všichni pěkně, ale jaký ten Efa je fešák.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
4: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko, litr s apkou za 11,90. Banány, kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky, kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Policie na Trutnovsku od víkendu vyšetřuje tragickou smrt tříletého hocha. Ten zemřel, když během komunitního setkání v Žacléři spadl z elektrického stožáru. Podle webu iDnes se děti v době neštěstí pohybovaly bez přímého dohledu dospělých. Policie to ale oficiálně nepotvrdila. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb. Její představitelé se údajně sešli opakovaně s ministrem práce a sociálních věcí Juchelkou v době, kdy ještě nebyli zapsaní v registru lobbystů. V něm musí být povinně zapsaní lobbysté od loňského 1. července. Resort spravedlnosti podle mluvčího Řepky Unii prověřuje kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Dnes o tom informoval Český rozhlas. Na Mostecku omezí dopravu práce na silnici. V srpnu začne oprava silnice číslo 28 mezi Odolicemi a Skršínem a auta budou v opravovaném 3-kilometrovém úseku až do listopadu jezdit kyvadlově. V Ústeckém kraji jsou uzavírky na více místech. Třeba o následujících 4 víkendech bude kvůli přestavbě mostu zavřená silnice číslo 30 v Přístavní ulici v Ústí nad Labem. V Německu startuje dopravně náročný víkend, jeden z nejvíc vytížených v roce. Německé autokluby varují, že se zbíhá několik věcí. V letoviscích se mění turnusy rekreantů a dopravu komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a klíčových silnicích. V části Německa se navíc chýlí ke konci letní prázdniny. Portál magazínu Bild vyzval, aby cestu odložil každý, kdo může. Slovinec Tadej Pogačar ovládl 19. etapu Tour de France, která končila legendárním stoupáním do Alpe d'Huez. Udělal tak další krok k obhajobě vítězství. Sobota bude slunečná, čekáme jasno až polojasno s teplotami 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lep.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Český impuls.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Vojáci zranění při včerejší nehodě vrtulníku na základně v Náměšti nad Oslavou jsou při vědomí, jsou stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života. Armáda o tom dnes informovala na síti X. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. Ministerstvo práce počítá s tím, že část projektů kvůli možnému střetu zájmu bývalé poradkyně ministra Juchelky bude místo unijních peněz muset zaplatit ze státního rozpočtu. Na Frýdecko-Místecku v noci zemřela 14-letá dívka z dětského tábora. Nepřežila dopravní nehodu osobního auta u Brušperku, kdy vozidlo skončilo v příkopu. Za volantem seděla 23-letá řidička, která spolu s dalšími dvěma nezletilými spolujezdkyněmi vyvázla s lehčími zraněními. Při jednání v Číně padly nové informace o zadrženém Čechovi. Ministr zahraničí Petr Macinka to řekl při odjezdu z návštěvy z Chorvatska s tím, že Čech byl v Číně na soukromé návštěvě. Podrobnosti Macinka projedná s diplomaty po návratu ze svých cest. Kauzu muže vyšetřovaného kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti budou řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu národní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si podle poslední bilance vynutily evakuaci 19 000 lidí. Na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna se připravují jihomoravští policisté i brněnští strážníci. První zkouškou bude sobotní utkání zbrojovky proti Spartě. Sobota bude slunečná, čeká nás jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš.

on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlasky tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7. Český impuls.

pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dát. Tak si chvíli zpívám a potom radši pískám píseň, co mě učil

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Českým turistům se rozsáhlé požáry ve Španělsku a Francii nejspíš vyhýbají. Čeští diplomaté v těchto zemích zatím neřešili žádný podnět českých občanů, který by se současnými požáry souvisel. Cestovatelský systém Drost teď eviduje ve Francii 251 turistů z Česka. Ve Španělsku jich je přes 1000. Podle českého ministerstva zahraničí dostali všichni registrovaní Češi zprávu o stavu nouze. Také řečtí hasiči zažívají těžké chvíle. Za posledních 24 hodin bojovali s víc než 50 lesními požáry po celé zemi. Podle úřadu je situace nejvážnější v regionu Střední Makedonie, kde stále některé požáry nejsou pod kontrolou. Čeští hasiči na síti X uvedli, že v rámci unijní pomoci řeckým kolegům pomáhají. Chomutovský zoopark čeká premiéra. Zítra tam začne vůbec první výstava kudlanek v Česku. Během 3 týdnů se představí přes 50 druhů bezobratlých živočichů. Mezi 70 jedinci kudlanek budou kousky z celého světa. Nejmenší druh bude mít méně než 2 cm, největší i přes 15 čísel. Tadej Pogačar je zase o skok blíž k obhajobě vítězství. Slovinský cyklista po strhující jízdě ovládl 19. etapu Tour de France, která končila legendárním stoupáním do Alp Die. Čtyřnásobný šampion slavného závodu Pogačar na letošní Tour slavil triumf už po 5. Zítra čeká cyklisty královská etapa. V neděli završí 113. ročník poslední etapa s cílem v Paříži. Sobota bude slunečná, čeká nás jasno až polojasno a teplo. Naměříme teploty od 21 do 29 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Yeah!

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Likvidace vyhořelého věžáku ve Zlíně je na majiteli. Ten musí vyhořelou výškovou budovu v baťovském areálu sundat do poloviny prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí zlikvidovat do 6 týdnů. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu. Majitel 11-patrového věžáku očekává, že zbourání budovy zabere několik týdnů. Má už vybranou odbornou firmu. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po téměř 2 týdnech ve středu odpoledne. Zatím ale ještě zbytky stavby majiteli nepředali. Pokračuje tam vyšetřování. Čeští vědci vyvinuli aplikaci na odhalení problémů s pamětí. Je volně přístupná na internetu zdarma a testování probíhá anonymně. Samotest trvá 11 minut, je založený na opakování vět nebo popisu obrázků. Výsledek porovná umělá inteligence, kterou vědci naučili rozeznat řeč zdravého a nemocného člověka. Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Západočeské univerzity vysvětluje, že jde o nástroj, který dokáže odhalit problémy u člověka už v zárodku.
2: Výsledkem je výstup ve formě, my tomu říkáme kognitivní report, kde tomu uživateli řekneme jeho celkový výsledek a hned ten uživatel vidí srovnání se zdravou populací, osobami s mírnou kognitivní poruchou nebo případně již diagnostikovanou demencí.
1: Aplikaci DigiDiadem lze otevřít na počítači nebo tabletu. Dá se najít pomocí internetového vyhledávače. Církev v Plzni schání peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje. Přispět může i veřejnost. Je potřeba získat ještě 19,5 milionů korun.
3: Střecha položená zhruba před 35 lety je v kritickém stavu. Břidlicové tašky jsou popraskané nebo úplně chybí. Dovnitř zatéká tak, že jsou poškozené krovy. S opravou střechy nad hlavní chrámovou lodí začalo biskupství v lednu. Postupující práce ale odhalují další poškozená místa. Biskupství má zatím na opravu 65,5 milionu. Chybí mu 19,5 milionu. Ve veřejné sbírce je zatím vybráno bezmála 500 000 korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Česko znovu vyslalo do Francie vrtulník z hasiči. Black Hawk se zapojí do pomoci s likvidací rozsáhlých lesních požárů u Bordeaux. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v EU. Přitom 2 české vrtulníky byly ve Francii nasazené proti požárům už před pár týdny. Do Česka se vrátili teprve v pondělí. Úřady ve Francii kvůli lesním požárům evakuovaly na jihozápadě země už 10 000 lidí. Řídili například kompletní evakuaci poloostrova Cap Ferret u města Bordeaux, který je oblíbený turisty. Také řečtí hasiči mají perné dny. Za posledních 24 hodin bojovali s 51 lesními požáry po celé zemi. Podle úřadu je situace nejvážnější v regionu Střední Makedonie, kde stále některé požáry nejsou pod kontrolou. Nejnáročnější operace se dnes odehrála nedaleko Soluně. V Řecku pomáhají i čeští hasiči v rámci unijní pomoci. O víkendu začíná nový ročník 1. fotbalové ligy. V roli favorita vstoupí do soutěže Slavia, která zaútočí na 3. titul po sobě. Cestu za obhajobou ji zkusí překazit Sparta. Do boje o mistrovský pohár se otevřeně hlásí i Plzeň. Stejně jako v minulé sezóně si šampion zajistí přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Po 6 letech má nejvyšší soutěž 2 nováčky. Vítěze 2. ligy zbrojovku doplnil díky administrativnímu postupu ještě brněnský rival Artis. V sobotu bude slunečno a teplo. Čeká nás jasno až polojasno s teplotami 24 až 29 stupňů.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let C

Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Jihomoravská policie i brněnští strážníci jsou jako na trní. Už několik měsíců se chystají na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna. První zkouškou bude sobotní utkání Zbrojovky proti Spartě, na které budou dohlížet desítky městských i státních policistů, a to nad rámec běžné služby. Prvoligovou příslušnost bude v Brně hájit kromě Zbrojovky i Artis Brno. S návratem první ligy se dá ve městě čekat větší koncentrace lidí i zvýšená intenzita dopravy v okolí sportoviště a na příjezdových trasách. Policisté proto posílí dohled jak na veřejný pořádek a bezpečnost, tak na plynulost silničního provozu. Pardubičtí kriminalisté se opět potýkají s umělou inteligencí. Řeší případ mladíka, který pomocí AI upravil fotografii své známé a vytvořil z ní falešný nahý snímek. Ten následně rozeslal dalším lidem. Jde letos o šestý podobný případ v kraji. Policie varuje, že zneužití identity k výrobě a šíření pornografie pomocí umělé inteligence je trestný čin a hrozí za něj až pětileté vězení. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro neziskové organizace. Pocit tlaku při oslovení na ulici s žádostí o příspěvek víc než polovinu lidí ve velkých městech odradí. Češi se také obávají, že může jít o podvod. Příslušné neziskovky proto zavádějí jednotná pravidla, která to mají změnit. Alena Novotná z Lékařů bez hranic připomíná, že příjem z darů na ulici je důležitý.
2: Face fundraising vyžaduje počáteční investice stejně jako jakákoliv jiná forma fundraisingu, ale to důležité je, že pak v budoucnu poskytuje velice stabilní a předvídatelné příjmy těm neziskovým organizacím, které pak mohou lépe využívat dary dárců.
1: Obecně jsou pro dárcovství 3/4 dotázaných. Jako nejvhodnější formu většina z nich ale považuje bankovní převod. Válka na Blízkém východě vyhnala v Americe ceny paliv nad kritické hodnoty. To okamžitě pocítili tamní řidiči i cestující. Letní dovolené se teď Američanům kvůli drahé ropě výrazně prodraží. S benzínem prudce zdražují i letenky.
3: Ceny u benzínových pump letí vzhůru. Válka na Blízkém východě je tady v USA vyhnala opět nad kritickou hranici $4 za galon. V Kalifornii řidiči platí dokonce přes $5.50, což je přepočtu asi 32 korun za litr. Američané v anketách neskrývají frustraci a kvůli drahému palivu některé rodiny ruší nebo zkracují plánované cesty. Extrémní náklady totiž okamžitě vystřelily nahoru i ceny letenek, a to jak na vnitrostátních, tak i na zaoceánských linkách. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
1: Tady Pogačar je zase o krok blíž k obhajobě vítězství. Slovinský cyklista po strhující jízdě ovládl 19. etapu Tour de France, která končila legendárním stoupáním do Alp d'Huez. Čtyřnásobný šampion slavného závodu v proslulém kopci smazal ztrátu 3,5 minuty na uprchlíky v čele. Po ohromujícím zrychlení v závěru vyhrál s náskokem 6 sekund. Pogačar tak slavil už pátý triumf na letošní Tour. Svůj náskok v čele celkového pořadí zvýšil závodník ze Slovenska už na víc než 7 minut. V sobotu čeká cyklisty královská etapa, i v té pojedou opět do Alp d'Huez. V neděli završí 113. ročník staré dámy poslední etapa s cílem v Paříži. Sobota bude slunečná a teplá s teplotami do 29 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Ostravští lékaři se snaží zjednodušit třídění pacientů po poranění hlavy. Pomoci by jim k tomu mohlo vyšetření biomarkerů z krve. Někteří pacienti by tak nemuseli absolvovat vyšetření na počítačovém tomografu, které je vystavuje ionizujícímu záření.
2: Fakultní nemocnice Ostrava do konce srpna nabírá pacienty do pilotní studie. Jedná se o lidi, kteří v posledních 12 hodinách utrpěli úraz hlavy a je u nich provedeno CT vyšetření i odběr krve. Pokud výsledky studie potvrdí, že biomarkery spolehlivě dokážou vyloučit poranění mozku, může být tato metoda v budoucnu zavedena do klinické praxe v České republice. Případů, kdy se na CTčku po úderu do hlavy neprokáže žádný významný nález, je za rok až 40%. Pacient tak zbytečně stráví v nemocnici nejméně 4 hodiny. Vyšetření biomarkerů by mohlo vyřešit problém za výrazně kratší dobu. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Lesní požáry na jihozápadě Francie vyhnaly z domovů už desítky tisíc lidí. Vyplývá to ze zpráv médií, která se odvolávají na úřady. Ty podle agentury Reuters nařídili třeba kompletní evakuaci poloostrova Cap Ferret u města Bordeaux, který je oblíbenou turistickou destinací. S plameny tam bojují stovky hasičů, lidé odtamtud prchali i na lodích. Paříž kvůli rozsáhlým lesním požárům požádala o pomoc partnery v Evropské unii. K dílu přiloží i vrtulníky z Česka a Slovenska. Červený kohout řádí ve Velkém i ve Španělsku. Tamní vláda vyhlásila v madridském regionu národní stav nouze. Rozsáhlé lesní požáry si podle poslední bilance vynutily evakuaci nejméně 26 tisíců lidí. Podle hasičů se část požárů spojila, protože se plameny vymkly kontrole. Práci komplikují vysoké teploty, které dnes v některých španělských regionech překročily 39 stupňů. Místy bylo i 44 stupňů Celsia. Evropská unie mezitím oznámila, že do země posílá 4 hasící letouny, o které Madrid požádal. Českým turistům se požáry ve Španělsku a Francii nejspíš vyhýbají. Čeští diplomaté v těchto zemích zatím neřešili žádný podnět, který by se současnými požáry souvisel. Cestovatelský systém Drost teď eviduje ve Francii přes 250 turistů z Česka, ve Španělsku přes 1000. Podle Českého ministerstva zahraničí dostali všichni registrovaní občané zprávu o stavu nouze. Ukrajinci i s raketami nad hlavou už 9. den v řadě demonstrují za návrat Michaila Fedorova. Demonstranti v Kyjevě, Charkově nebo Oděse protestují proti odvolání ministra obrany. Zelenský jeho výměnu vysvětloval tím, že Fedorov měl spory s armádním generálem syrským a že nesplnil slib zreformovat mobilizační systém ukrajinské armády. V úterý nicméně prezident Zelenský odvolal a nahradil syrského. Fedorovi nabídl Slovice premiéra pro vojenské inovace. Ten ale prohlásil, že nepřijme žádnou jinou funkci v nové vládě, jedině resort obrany. Hokejista Tomáš Hertl vstřebává porážku ve finále Stanley Cupu. Útočník Vegas je i měsíc po konci klubové sezony zklamaný, že v boji o slavnou trofej neuspěl ani na druhý pokus. Jeho tým v závěrečné sérii porazila Carolina. Hertl si uvědomuje i možnost, že ve svých 32 letech už prestižní hokejový pohár nevyhraje.
3: Člověk na to myslí a není to úplně jednoduchý. Před týdnem jsem měl kemp a tam přišla nějaká holčička a měla dres Caroline Stanley Cup Champions. Tak všichni na ní to asi snad sundej, ne? A ona, že miluje Carolinu, a říkám, tak to jsme teda moc velkou radost neudělala. Teď už jsem se tomu samozřejmě člověk zasměje, ale vždycky to bude trošku bolet, protože jsme byli strašně blízko.
1: Hertl už zahájil přípravu na další ročník hokejové NHL. Nová sezóna zámořské sezóny startuje na konci září. Během dne bude slunečno a teplo, čekáme jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Křižák štít a na něm kříž, ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Vojáci zranění při nehodě vrtulníku v Náměšti jsou mimo ohrožení života. Jsou přivědomí a stabilizovaní, jak armáda informovala na síti X. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. V nemocnici skončilo nakonec 7 lidí, kteří se při nehodě vrtulníku nadýchali kouře. Hospitalizovaní byli preventivně, všichni už jsou v pořádku doma. Německo do neděle čeká perný víkend na silnicích. Jde o jeden z dopravně nejvytíženějších víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy a v části Německa končí letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a klíčových silnicích. Německé autokluby doporučují každému, kdo může, aby cestu odložil. V sobotu se čeká nejhustší provoz od časného rána do pozdního odpoledne. Nejrušnější dopravu lze čekat na hlavních tazích do Alp a k Baltskému a Severnímu moři. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro neziskové organizace. Pocit tlaku při oslovení na ulici s žádostí o příspěvek víc než polovinu lidí ve velkých městech odradí. Češi se také obávají, že může jít o podvod. Příslušné neziskovky proto zavádějí jednotná pravidla, která to mají změnit. Alena Novotná z Lékařů bez hranic připomíná, že příjem z darů na ulici je důležitý.
2: Face fundraising vyžaduje počáteční investice stejně jako jakákoliv jiná forma fundraisingu, ale to důležité je, že pak v budoucnu poskytuje velice stabilní a předvídatelné příjmy těm neziskovým organizacím, které pak mohou lépe využívat dary dárců.
1: Obecně jsou pro dárcovství 3/4 dotázaných. Jako nejvhodnější formu většina z nich ale považuje bankovní převod. Lesní požáry na jihozápadě Francie jsou nevídané. Evakuovat už se muselo víc než 110 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů je situace bezprecedentní. Hasičům už pomáhají letadla z dalších zemí Evropské unie, včetně českých Black Hawků. S obřími požáry bojují i ve Španělsku nebo Řecku. I tady pomáhají s hašením plamenů čeští hasiči. Čeští turisté kvůli požárům v těchto zemích zatím české diplomaty nekontaktovali. Církev v Plzni schání peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje. Přispět může i veřejnost. Je potřeba získat ještě 19,5 milionů korun.
3: Střecha položená zhruba před 35 lety je v kritickém stavu. Břidlicové tašky jsou popraskané nebo úplně chybí. Dovnitř zatéká, takže jsou poškozené krovy. S opravou střechy nad hlavní chrámovou lodí začalo biskupství v lednu. Postupující práce ale odhalují další poškozená místa. Biskupství má zatím na opravu 65,5 milionu. Chybí mu 19,5 milionu. Ve veřejné sbírce je zatím vybráno bezmála 0,5 milionu korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Tadej Pogačar je zase o krok blíž k obhajobě vítězství. Slovinský cyklista po strhující jízdě ovládl 19. etapu Tour de France, která končila legendárním stoupáním do Alpe d'Huez. Čtyřnásobný šampion slavného závodu v proslulém kopci smazal ztrátu 3,5 minuty na uprchlíky v čele. Po ohromujícím zrychlení v závěru vyhrál s náskokem 6 sekund. Pogačar tak slavil už pátý triumf na letošní Tour. Svůj náskok v čele celkového pořadí zvýšil závodník ze Slovenska už na víc než 7 minut. V sobotu čeká cyklisty královská etapa, i v té pojedou opět do Alpe d'Huez. V neděli završí 113. ročník staré dámy poslední etapa s cílem v Paříži. Sobota bude slunečná a teplá s teplotami do 29 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Z tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké moře vítr zdáli, šeptá mi Julia,

0: jednu.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Likvidace vyhořelého věžáku ve Zlíně je na majiteli. Ten musí vyhořelou výškovou budovu v baťovském areálu sundat do poloviny prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí zlikvidovat do 6 týdnů. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu. Majitel 11-patrového věžáku očekává, že zbourání budovy zabere několik týdnů. Má už vybranou odbornou firmu. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po téměř 2 týdnech ve středu odpoledne. Zatím ale ještě zbytky stavby majiteli nepředali. Pokračuje tam vyšetřování. Jihomoravská policie i brněnští strážníci jsou jako na trní. Už několik měsíců se chystají na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna. První zkouškou bude sobotní utkání Zbrojovky proti Spartě, na které budou dohlížet desítky městských i státních policistů. A to nad rámec běžné služby. Prvoligovou příslušnost bude v Brně hájit kromě Zbrojovky i Artis Brno. S návratem první ligy se dá ve městě čekat větší koncentrace lidí i zvýšená intenzita dopravy v okolí sportoviště a na příjezdových trasách. Policisté proto posílí dohled jak na veřejný pořádek a bezpečnost, tak na plynulost silničního provozu. Čeští vědci vyvinuli aplikaci na odhalení problémů s pamětí. Je volně přístupná na internetu zdarma a testování probíhá anonymně. Samotest trvá 11 minut, je založený na opakování vět nebo popisu obrázků. Výsledek porovná umělá inteligence, kterou vědci naučili rozeznat řeč zdravého a nemocného člověka. Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Západočeské univerzity vysvětluje, že jde o nástroj, který dokáže odhalit problémy u člověka už v zárodku.
2: Výsledkem je výstup ve formě, my tomu říkáme kognitivní report, kde tomu uživateli řekneme jeho celkový výsledek a hned ten uživatel vidí srovnání se zdravou populací, osobami s mírnou kognitivní poruchou nebo případně již diagnostikovanou demencí.
1: Aplikaci DigiDiadem lze otevřít na počítači nebo tabletu. Dá se najít pomocí internetového vyhledávače. Ukrajinci i s raketami nad hlavou už 9. den v řadě demonstrují za návrat Michaila Fedorova. Demonstranti v Kyjevě, Charkově nebo Oděse protestují proti odvolání ministra obrany. Zelenský jeho výměnu vysvětloval tím, že Fedorov měl spory s armádním generálem syrským a že nesplnil slib zreformovat mobilizační systém ukrajinské armády. V úterý nicméně prezident Zelenský odvolal a nahradil syrského. Fedorovi nabídl křeslo vicepremiéra pro vojenské inovace. Ten ale prohlásil, že nepřijme žádnou jinou funkci v nové vládě, jedině resort obrany. Válka na Blízkém východě vyhnala v Americe ceny paliv nad kritické hodnoty. To okamžitě pocítili tamní řidiči i cestující. Letní dovolené se teď Američanům kvůli drahé ropě výrazně prodraží. S benzínem prudce zdražují i letenky.
3: Ceny u benzínových pump letí vzhůru. Válka na Blízkém východě je tady v USA vyhnala opět nad kritickou hranici $4 za galon. V Kalifornii řidiči platí dokonce přes $5.50, což je přepočtu asi 32 korun za litr. Američané v anketách neskrývají frustraci a kvůli drahému palivu některé rodiny ruší nebo zkracují plánované cesty. Extrémní náklady totiž okamžitě vystřelily nahoru i ceny letenek, a to jak na vnitrostátních, tak i na zaoceánských linkách. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
1: 2 české tenistky v pátek postoupily do semifinále turnaje WTA v Praze, a to Barbora Krejčíková, která v českém derby porazila Dominiku Šalkovou, a o místo ve finále se popere také Tereza Valentová, která na štvanici v Praze uspěla proti obhájkyni titulu Marii Bouskové. Naopak Sára Bejlek na turnaji končí. Sobota bude slunečná a teplá s teplotami do 29 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.